Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Blaník, už máme středu 13. května a dnes slaví narozeniny třeba Jaromír Bosák, legendární český sportovní komentátor. Já musím říci, že když slyším slovo Jaromír Bosák, vzpomenu si na rok 2010. Sledoval jsem snad poprvé fotbalový přenos přes internet a zatímco televize potom komentátory logicky během přestávky vypnula, tak na tom internetu to bylo hezky celé a tak jsme slyšeli, co si Jaromír Bosák myslí. On na to asi neúplně rád vzpomíná, ale musím říci, že já si na to vzpomenu rád.
1: To uvidíme za maličkou chvilku. Teď posíláme slovo na Kavčí hory.
0: Ano, to bylo do studia a situace, kdy si Jaromír Bosák nevypl mikrofon a na internetu to pokračovalo.
1: Ale oni by to tam chtěli dovíst na sadích.
2: No, ale to je...
1: To by řekli trénou, oni vůbec střelbu. Třeba jim mají zakázanou u doktora, nebo já nevím.
2: To, jak jsi to říkal, jestli vymění všichni balón, jo, no to je, to se stáhnu i já ještě, jo, tady skončím, teďka jsem se koukal skválně, jak šli ze hřiště, jo. A on s tím Boleslavákem jde a s ním, kam půjdem večer, no, nebo co si co děláš zítra ráno, no.
1: Tenis.
2: No, přesně, no.
1: Odpočínci, moc se neudal, zítra máme zápas.
2: Ale takhle se hraje o záchranu Boleslavy. Jo, kdyby jel do Ostravy, kde na ně budou hulákat chachaři a tohlensto, jo, nebo já nevím.
0: Neskutečné. Tak je to Jaromír Bosák, dnešní oslavenec a spolukomentátor, expert Vladimír Táborský. No, měli celý poločas zapnuté mikrofony a na internetu to bylo všechno a do dneška je záznam. Ale Jaromíru Bosákovi přejeme všechno nejlepší k dnešním 61. narozeninám a už jdeme zase hrát hezky česky.

Knap, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasňuje, na severu Čech se místy vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, ráno a k večeru bude na některých místech i polojasno až jasno. V severním polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

a na vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Rádio Blaník je s vámi, krásné ráno nebo dobrou noc, můžete si vybrat. Nicméně dnes už je 13. květen a svátek slaví servác. Všem serváčům přejeme všechno nejlepší. V lidové pranostice je jedním ze tří zmrzlých mužů. Pankrác, servác, bonifác. No, dali o sobě vědět dost. Krušné hory večer zasypal sníh a srážky trvaly několik hodin, takže pokud pojedete přes Krušné hory, tak velmi opatrně celou noc i celé ráno, protože ten sníh musí roztát. A hlavně vám přejeme, abyste ten dnešek zvládli. Je to 133. den roku 2026 a mimochodem je to Světový den koktejlů. Slavil se poprvé v roce 1999. Připomíná se jim definice koktejlu, tedy míchaného nápoje, která vyšla poprvé 13. května roku 1806 v americkém časopise. Tak vám přeji ale krásné ráno, tady je Blaník a hrajeme si hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasňuje, na severu Čech se místy vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, ráno a k večeru bude na některých místech i polojasno až jasno. V severním polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Hezké ráno nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník a mimochodem taky jste poslouchali v úterý tu konkrétní ukázku, která někomu může přinést vstupenky na Konopiště, zněla takto. Fotku, láska. No a kdo poznal, tak se mohl dovolat, ale na konci té písničky je potřeba být první na telefonu 800 109 109 mezi 8 hodinou raní a 19 hodinou večerní a to se podařilo naší posluchačce. Musím tedy říci, že kolega Pepa Černý ji trošku vystresoval.
1: Dobrý den, tady Šárka z Pardubic, já volám kvůli lístkům na Konopiště.
2: Počkejte, máme vyprodáno, Šárko, ale...
1: Já vím, ale já jsem slyšela písničky Jakuba Smolíka, tak si myslím, že to bylo ono.
2: No myslíte si to správně, Šárko z Pardubic, tak
3: Ježišmarja, jak on vás týrá.
2: To je hnus, co?
3: Normálně, to bych snad nahlásila.
0: Tak zase dnes po 8 hodině ráno Petr Slíva dá novou ukázku a vy máte spoustu času čekat až do 19. hodiny, zda zrovna ta hvězda Konopiště zazní. A možná bych pro vás měl jeden tip. Zkuste naše dabové rádio. Rádio Český Blaník, protože tam hrajeme tu hru úplně stejně. A volajících jsou pouze jednotky. Šance na Českém Blaníku vyhrát vstupenky na Konopiště je několikanásobně vyšší. A pokud to budete zkoušet, tak věřím, že zrovna na Českém Blaníku to vyjde. Teď ale posloucháte Rádio Blaník a my vám přejeme hezké ráno.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
4: Rádio.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 13. května, dnes má svátek Servác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Meteorologové předpokládají k ránu přízemní mrazíky, ty mohou ohrozit kvetoucí ovocné stromy i vzešlou zeleninu. Liga proti rakovině Praha uspořádá 30. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Letošním tématem jsou nádory hlavy a krku. Dnes také začíná 10. ročník happeningu ZUŠ Open, potrvá do 1. června. V Benešově startuje třídenní konference Hospodonalej, proměna pohostinských zařízení v moderní době. V 10 dopoledne proběhne ve Vyšším Brodě zahájení stavby cyklotrasy, a to mezi Českou republikou a Rakouskem, včetně odpočívky s dobíjením elektrokol. Na zámku v Děčíně se koná 55. ročník mistrovství floristů České republiky s názvem Děčínská kotva. Ústecký kraj v elektronické aukci prodává mimo jiné zámeček Milešov anebo také hraniční přechod Mníšek v Krušných horách. A v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně začne výstava 120 umělecky stvárněných filmových klapek. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25letou praxí. Dobrý den.
6: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
5: A co by nám mohlo ulehčit?
6: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
5: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
7: Kdekoliv na světě
8: a 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
8: na našem webu radioblaník.cz.
9: Dobré ráno, skvělý den, posloucháte Rádio Blaník. I dnes tady ve středu jsme s vámi a serváčům přejeme všechno nejlepší. Ano, právě oni dnes slaví svůj svátek.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, ráno a večer na východě místy polojasno. Teploty během dne mezi 10 a 15 stupně Celsia, na jižní Moravě místy i 17.
8: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
9: Pořad Pepovi parťáci každou středu krátce po 16:00 odpolední. A kdo dorazí dnes, tak to prozradím za chvíli. Těšte se na jméno jednoho známého herce. Tak poslouchejte Blaníka, pojďme si hrát.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Dobré ráno, krásný den. V datu sice 13, ale doufám, že pro vás bude maximálně skvělá. Já vám to přeji. Přeji krásné ráno všem, hrajeme si hezky česky a dnes v 16 hodin opět pořad Pepovi parťáci. A kdo přijde tentokrát, s kým si Pepa bude povídat, je to herec David Matásek. Rozhovor tedy pro vás připraven na 16. hodinu dnešního dne. Já vám teď posílám hodinku českých písniček, užívejte si s námi ráno a buďte hlavně v pohodě. Buďte s Blaníkem.

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
2: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Dobré ráno, Česká hodinka je tu i dnes 13. května, kdy vám vinčuji krásný dobrý den. Pravda, říkal jsem, je tam 13, no jo, no co naděláte, ale já doufám, že my tu 13 zvládneme. Já si v hlavě dal, že prostě 13 je šťastné číslo a zatím to v mém případě funguje. Za chvíli další písničky pro vás, ještě předtím se podíváme domů i do světa a představíme české, moravské a slezské počasí. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi dál.
1: Čeština je krásná,
2: ale taky dost těžká
1: a někdy trochu matoucí.
2: Proč je něco na cimpr-campr?
1: A kde se vzalo máslo na hlavě?
2: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
2: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympiaplzeň.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
16: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
17: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
16: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
18: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
19: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
18: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
20: A mají tam třeba i dětský kolečko?
19: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
21: Mat. Ten obchod mám rád.
0: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio Blaník.
5: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu dubnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5%. Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Nyní je na této adrese zastaralý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby. Nový dům bude mít 16 bytových jednotek. Železniční most v Hodoníně od letoška v rekonstrukci. Pro řidiče to znamená uzavírku a zajišťku po objízdné trase. Stávající konstrukce mostu už byla v havarijním stavu. Fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pětikol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Na Slávii ztrácí 4 body. Jejich pražský rival i tak může už zítra po zápase s Jabloncem ustavit obhajobu titulu. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude oblačno i zataženo, ráno hlavně v jižní polovině území a večer místy na Moravě a taky ve Slezsku polujasno až jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky a nejčastěji na horách v severní polovině území. Zpočátku budou i sněhové. Večer pak budou srážky v severozápadní polovině Čech četnější. Dnešní nejvyšší denní teploty budou mezi 13 a 17 stupni. Na západě a místy severu Čech bude kolem 10 až 13 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Nálada, to je hodinka mezi 5. a 6. a nejen to. Úderem 6. se dnes těší opět kolega Petr Slíva s Adélou Zahradničkovou. Po 7. hodině se tady zase budou proplácet nějaké ty penízky, které se vrátí do vaší peněženky, a po 9. Petr s Adélou opět v tajemném roce. Dnešní den začíná, je to den 13. květnový a já vám popřeji, ať je středa maximálně pohodová. Poslouchejte Blaníka, za chvíli už dobré ráno od nás pro vás.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Je středa, to znamená, že potřebujeme parťáka. A přijede na Vespě. Bude to herec, sympaťák a hlavně vespař. David Matásek tady bude mezi 4. a 5. Tak poslouchejte Blaník.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Marii Rotrové vyšla hvězda supernova, zatímco nám už pomalinko vychází slunce, protože je tady další den a budeme rádi, když jej odstartujete s Blaníkem. A co vás na Blaníku čeká? No tak mimo jiné po 6. hodině taky české písničky. O jednu se postará Karel Gott.

0: ale bude toho mnohem víc. Hezky česky na Blaníku i po šesté ve středu 13. května, teď je 5.53. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
2: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, během odpoledne počítejte i s přeháňkami, k večeru a v noci pak bude pršet četněji. Teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Tolik o počasí a teď už je na řadě Monika a další ranní zprávy.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Ministr Šťastný chce změny na sportovních akcích. Neznámý zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy. Rozšíření hantaviru podle WHO nehrozí.
9: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na sportovních akcích by mohl platit zákaz zahalování obličejů. Prosadit to chce ministr pro sport Boris Šťastný. Po incidentu v derby pražských S by to mohlo být zakotveno v přestupkovém zákoně. Ministr chce také změnu ve využívání kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
10: Musíme řešit otázku identifikace osob na těch sportovních utkáních. V řadě zemí tato věc v Evropě existuje, ale v České republice úřad na ochranu osobních údajů využití špičkových technologií, včetně umělé inteligence, zamezil.
9: Chystá kvůli tomu schůzku s úřadem pro ochranu osobních údajů. Zpřísnit by se mohly taky sankce za vstup na hrací plochu. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Libereckou zmizela lebka svaté Zdislavy. V podvečer je ukradl neznámý pachatel. Historicky je podle policie její hodnota nevyčíslitelná. Nyní veřejnost žádá o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin anebo českého národa. Do řeky Moravy unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Včera na místě zasahovali hasiči, kteří se položení norných stěn snažili zabránit jejímu dalšímu šíření. Podle města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Obyvatele města pak poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu. Světová zdravotnická organizace očekává další případy nákazy hantaviru. Důvodem je dlouhá inkubační doba. Ta může být až 8 týdnů. Větší rozšíření ale nyní podle WHO nehrozí. Aktuálně zatím potvrzeno 9 případů nákazy, další 2 jsou prakticky jisté. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: S Petrem Slívou.
12: Tak otevíráme další dobré ráno, plné dobrých zpráv. Dobré ráno na Blaníku, ve kterém vám po 8. hodině představíme další hvězdu konopiště, kterou když v našem vysílání odhalíte, tak vám může přinést vstupenky na oslavu našich 27. narozenin. Taky se budou proplácet účtenky, vrátíme se ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu a taky pro vás máme téma. Vrátíme se dneska do dětství. No máme toho moc, ale hlavně nás čeká muzika v podání českých písniček a o jednu se teď postará Karel Gott. Bude 6.
13: Čas lidí jako blázniví, já nešitím ho ani vy.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: naposled.
1: To chci mít, zpívala Lucka Bílá na Blaníku chvilku po 6. hodině. Tak včera to po dlouhé době nevyšlo.
2: Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
1: Standovi, který chtěl proplatit ubytování manželky na rehabilitačním pobytu, jsme se nedovolili. Standa měl buď to vypnutý telefon, nebo byl mimo signál, což se může stát, ale pravidla jsou jasná a neúprosná. Musíme se dovolat a vy musíte vědět, co se právě v éteru děje, protože když se vám dovoláme, zeptám se, kdo na Blaníku dospíval. Ale abychom mohli zavolat i vám, tak je nejdříve potřeba, abyste nám poslali SMSku, ve které nám sdělíte, jakou částku chcete proplatit a za co to bylo. Přihoďte tam celé jméno a s příjmením a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 600 318 118. A takhle to ku příkladu probíhalo v pondělí.
4: No tak, abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
5: Karel Gott.
1: Je to tak. Takže tu Zušku máte v čisté zadarmo.
5: Děkuju.
1: Tak když jsme v pondělí propláceli Zušku pro dcery, co to bude dneska, uvidíme, uslyšíme za hodinku, protože to klidně můžete být vy, komu zavoláme. Tak pište SMSky, teď je 7 minut po 6. A další písnička před námi a za chvilku Poučo. Počasí bude.
6: Kau.

0: Jestli se rozlobíme, budeme zlí, to je ten film, ve kterém jste mohli slyšet tuhletu písničku, pokud jste po něm začali teď pátrat. Tak mám takový pocit, že Pankrát to začal a Servác ještě přitopil, nebo spíš obráceně, ještě přimrznul.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Je tady středa, láme se nám týden a jak bude ta středa vypadat, co se počasí týče, tak to probereme s Ivetou Korátkovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Hezké dobré ráno, tak aktuálně v severní polovině Čech převažuje hodně oblačnosti, také na východě, ale v jižní polovině nebo ve východních Čechách tam je většinou protrhaná oblačnost, no je jasno nebo polojasno. Teploty se pohybují nejčastěji od 5 do 0, ale také jsou místa, kde slabě mezne, a to zejména výjimečně v jižních Čechách, anebo také na Vysočině.
2: Co si pro nás připravil zbytek dne?
3: Postupně se bude zatahovat a vyskytnou se ojedinělé přehánky. Nejčastěji ty přehánky budou na horách, na severu a zpočátku ještě nad 800 metry mohou být i sněhové. Ale večer bude srážek přibývat zejména v severozápadní polovině Čech. Ve večerních hodinách se také může místy protrhat oblačnost, a to na Moravě a ve Slezsku, a tam může být většinou polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia, ale na západě Čech a severu Čech tam bude o něco chladněji. Tam teploty jenom mezi 10 a 13 stupni.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak pravila je Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu. No prostě se nám ochladilo, takže dneska zalezou i brouci. Dokonce i ti, o kterých teď budou zpívat Mandraže na Blaníku. Za 3 minuty bude 6:45.

Mur našich hlasovek a Mekyš Birka na Blaníku. Já tomu teď udělám trošku jinou atmosféru. Poznáváte? A znáte ten film, ve kterém ta písnička zazněla? I kdyby dneska nesvítilo sluníčko, tak vytáhněte sluneční brýle, v tomto případě nejlépe takzvané pilotky, a staňte se Maverickem. Protože dneska je takzvaný Top Gun den. Den kultovního filmu Top Gun s Tomem Cruisem v roli Maverika. A pozor, tenhle ten svátek vzniknul vlastně úplně náhodou. Ten film měl premiéru přesně před 40 lety, v roce 1986. Tehdy vydělal přes 350 milionů dolarů, což byly tehdy neskutečné peníze. Top Gun Day, nebo Top Gun Den, se slaví každý rok 13. května, ale vlastně omylem, ten film vůbec neměl premiéru 13. května, jenomže organizátoři kdysi udělali chybu v grafice a to špatné datum už zůstalo. A fanoušci dneska po celém světě právě vytahují pilotky, takové ty ikonické brýle, které nosil Tom Cruise, citují slavné hlášky a pouštějí si soundtrack mimo jiné i s písničkou, která teď hraje pode mnou od skupiny Berlin. A mimochodem, teď jsem to zjistil, oba díly Top Gunu, jak Top Gun, tak Maverick, se právě kvůli tomu kulatému výročí načas vracejí do některých kin a našel jsem jich hned několik, takže mrkněte na internet, třeba najdete nějaké, kde promítají Top Gun i blízko vás. No a za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin na téměř 20 minut, vy jste s Blaníkem. Hra.

0: Česku.
1: A k tomu si budeme hrát jeho nejlepší písničky.
0: Tak laďte blaník
1: a užijte si víkend s Tomášem Klusem.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy.cz.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy.cz a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Tak, je to totálka.
11: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší?
14: Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
16: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels. Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Mobilní aplikaci Záchranka má po 10 letech od jeho vzniku zhruba 3,8 milionu lidí. Pomoci přes ně přivolalo ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Plzeň opraví za desítky milionů budovu ředitelství zoologické zahrady. Desítky let starý objekt nevyhovuje současným požadavkům. Po zateplení se sníží náklady na provoz budovy. Práce přijdou na 35 milionů. Místo plánované slévárny vzniknou v Třemošnici na Chrudimsku stavební parcely pro rodinné domy. Začátkem června město zahájí výstavbu inženýrských sítí. Za 60 milionů tam připraví 630 parcel. Přestože plzeňský fotbalista Václav Jemelka v nominaci na mistrovství světa v Americe si nezahraje, 30-letý obránce totiž už zítra absolvuje operaci kolena. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno Rádia Blaník
8: s Petrem Slívou.
9: Zadel vám přejeme dobré středeční ráno s datem 13. května. Zdravíme zejména všechny serváce, kteří nám seslali tu zimu, ale my se z toho nějak dostaneme. Hlavně pokud nás teď nějaký servác poslouchá, tak si ten dnešní svátek užijte. A my čekáme i dneska na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 600 318 118. V pátek budeme autory a autorky zase odměňovat a za chvíli se vrátíme ještě ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Ještě se mi smějí a Petra Janu na Blaníku nedávno byla hostem ranního telefonátu nebo ranním hostem po 8 hodině a včera jim byl pro změnu houslista Jaroslav Svěcený.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska mám na lince a udělám z toho trošku rébus, rodáka z Hradce Králové, soudního znalce v oboru strunných nástrojů, pedagoga, ale především houslistu, který má na kontě více než 40 desek a popularizátora vážné hudby Jaroslava Svěceného. Dobré ráno.
3: Krásné ráno, krásné ráno.
2: Já jsem nebyl přesný v tom počtu těch desek, kolik jich je přesně?
3: Je jich přesně, já to jenom upravím, jich přesně 46, teď točím 47. A jinak já jsem soudní znalec mezinárodní působností v oboru smyčcových hudebních nástrojů. Takže struné, tedy kytary nedělám, já dělám všecko, na co se hraje smyčcem. Tak, a to je všechno.
2: A to je všechno, co jste naposledy musel takhle posuzovat?
3: Tak teď momentálně posuzuju pražské nástroje z 18. století. Vzniká z toho kniha, kterou připravuju, budou se nafocovat a samozřejmě se pracuje na tom, aby byly zachycený, protože to je strašně důležitý pro další generace, že to jsou dneska už hodnotné věci. Navíc jsou to věci, které, když jsou pravé, tak samozřejmě stále rostou na ceně, takže to je strašně důležitý, aby se takové věci uchovávaly pro ty další generace, kterým jsou přeci jenom víc odchovaný umělou inteligencí než čtyřmi strunami, ale tohle to musí být taky součást, jo, protože ten hodnotový žebříček by se měl nějaký zachovat.
2: Vy se moc nenudíte, co?
3: Ne, já jsem poměrně člověk, který vlastně slovo nuda nezná a pokud by to hrozil, on vlastně to nehrozí. Ne, tak beru zpět. Ne, prostě nezná, pořád jsem v akci, no. Takže ale to je v pořádku. No, to nevadí.
2: A vy zase v akci budete, protože jak jsem říkal, že jste popularizátorem té vážné hudby, tak vy budete hrát na takovém netradičním místě. V rámci akce Symfonie pro planetum, což je vážná hudba pod hvězdami a ty hvězdy jsou v pražském planetáriu. Říkám to dobře takhle?
3: Ono to je samozřejmě většinově klasika, ale samozřejmě se tam objeví i jiné žánry a my jsme začali už před Vánoci, to byla první Symfonie pro planetum a de facto se propojuje vizuál toho, co dneska protože planetárium Praha dneska patří mezi nejzajímavější planetária vůbec na světě a tak samozřejmě to propojeme s vizuálními věcmi a to jsou věci, které naprosto fantasticky fungují, nejenom vesmír, ale samozřejmě i historické objekty, člověk tam třeba bude hrát a najednou se ocitne v Sixtínské kapli, což je naprosto neskutečný zážitek. No a tento koncert červnový, ten bude podstatný v tom, že budu propojovat právě to vizuálno s muzikou českou, ale taky muzikou americkou, zahraniční vůbec.
2: Takže 29. června v pražském planetáriu vstupenky už se prodávají. Když už vás mám takhle na lince po ránu, tak se vás zeptám, jaká jsou vaše rána, v kolik vstáváte, co snídáte, řekněte mi to.
3: Ježišmarja. No tak já jsem večerní spíš ptáče, protože přeci jenom koncerty se dělají večer. Tam je otázka podle toho, odkud se vracím. Co se týče snídaně, tak já se přiznám, že jsem se teď trošku dal na... musím se svým tělem teď udělat takový zdravuškový základ, takže nejím tolik masa, ale jím ho. A vzal jsem se hodně na ovoce, takže borůvky, jahody. No a jinak mám rád všecko, co má v sobě. Semínka, mák... mák teda miluju úplně.
2: Já taky, to tak je. To jsme dva.
3: Já na něm normálně ujíždím.
2: Já mám rád nudle s mákem do dneška.
3: V mém případě, když je mám, tak toho máku je tam někdy víc než ty nudle.
2: Ptám se všech, je nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: Pro mě je nejdůležitější zpráva ta, že lidi chodí. No. Lidi chodí a mají zájem o ty koncerty. Mám radost, že chodí, protože potřebují taky se potkat s normálníma lidma, protože když si zapnete médium, který hovoří o politice, tak je to vlastně taková už dopředu avizovaná tragédie, že jo. A já všem taky říkám, že když dohráváme koncert, že je potřeba, aby si nezapínali po koncertě lidé zprávy, protože by si zbytečně naředili tu pozitivní energii, kterou právě nabrali.
2: Tak to byla dobrá zpráva Jaroslava Svěceného. No a vám přeju pohodové nahrávání a ať to vyjde v planetáriu. Naslyšenou.
3: Budu se těšit i samozřejmě na viděnou. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Jaroslav Svěcený byl včerejším ranním hostem na telefonu. Video záznam opět najdete na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. Mrkněte se tam a podívejte se, jak se dělá rádio zevnitř. Teď už Pavel Vítek a mám rád vůni tvý kůže. Na Blaníku 5 minut po 6:30.

0: I Want It All a Queen na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Ne, vždycky to tak vyjde, ale tentokrát dostali tři zmrzlí své pověsti. Nejenom, že to dnešní ráno je ještě o něco chladnější než to včerejší, ale na horách na to mají ještě úplně jiný názor. Odnesli to hlavně Krušné hory, kam by se řidiči bez zimní výbavy asi vůbec neměli vydávat, protože je prostě zasypal sníh. Ano, i takhle může vypadat 13. květen. A co dál, jak to bude dneska?
1: Dnes bude podobný den, jako byl včera. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě a místy na severu tady teploty nepřesáhnou 13 stupňů a na horách bude okolo 6. Jinak bude oblačno až zataženo, po ránu zejména v jižní polovině území a k večeru místy i na Moravě a ve Slezsku bude polujasno až jasno, ojediněle se objeví přehánky.
0: No a my se za chvíli podíváme na vaše dobré zprávy. Za 2 minuty bude 6:45.
2: Jedinečné a vyprodané.
3: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
2: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
3: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
2: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
2: u nás na
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Tak děti, pojďte domů!
17: Ale my jsme doma tady!
18: A je nám tu dobře!
19: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
20: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
20: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
20: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
20: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
20: No normálně v Georgii.
21: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
22: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
23: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Tak já doufám, že máte sil dost k tomu i dneska, ten třetí pracovní den tohoto týdne, vstát. Je tady středa 13. května. Tohle jsou Jeleni a někde kolem na Blaníku. Máte pocit, že byste před letem potřebovali do plavek schodit nějaké to kilo, anebo se alespoň začít hýbat, abyste měli pocit, že se sebou něco děláte? Tak takovou mantrou se v poslední době stalo to, že by měl člověk udělat denně 10 000 kroků. Ale pozor, změna, funguje už jenom 8,5 tisíce kroků. Takže 1500 kroků ušetříte a v mezičase nám můžete zase poslat nějakou dobrou zprávu. Například?
1: Třeba Alča napsala: krásné ráno, Blaníčku, já mám novou práci, při které poslouchám vaše rádio a to je pro mě momentálně asi to nejlepší.
0: Alčo, děkujeme.
1: Přidám zprávu od Hany. Dobrý den, moje zpráva je, že mi nezemřel syn po sepsi potrhání dvou zubů, protože nedostal antibiotika a byl v kritickém stavu.
0: Ježišmarja. Spadl kámen ze srdce teď, no takže to dobře dopadlo ještě, že tak.
1: A já přidám ještě jednu takovou veselější. Dobré ráno, Blaníčku, v sobotu jsme měli obrovskou radost, náš pejsek si vyběhal na klubové výstavě dva poháry.
0: Takže mu gratulujeme a páničkovi taky. Pište nám taky dobré zprávy na 603 118 118 a v pátek zase někoho z vás mezi 8 a 9 ve šťastné hodince odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Teď už se tady pod námi rozehrává Donna Summer, je 6:53.

0: Hot Stuff a Donna Summer na Blaníku chvilku před 7 hodinou. Za chvíli uzavřeme tu dnešní první 60-minutovku, ale co v té další? Třeba činasky. Helena Vondráčková. A taky Michal David. Ty poslední dva jmenovaní budou taky hvězdy našeho konopiště. No a je 6.55? Tak dobré ráno, za chvíli zprávy. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá baráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
9: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
10: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
9: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Radio Blaník, počasí.
13: Radio Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká oblačná až zatažená obloha. Během odpoledne pak počítejte místy i s přeháníkami. Večer a v noci bude pršet četněji. Místy zaprší jen výjimečně, teploty dneska vyšplhají na 13 až 16 a foukat bude mírný vítr. O počasí všechno, míříme na cesty.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Blaník za volantem.
13: Na dálnici D11 na 41. a půltém kilometru ve směru na Prahu v pruhu pro pomalá vozidla probíhají práce údržby. Dejte si tam velký pozor. Saničáře potkáte i na Mělnicku, pracuje se mezi Uhy a Podhořany. Opatrně taky na Praze Západ ve Vesci ve Slepé ulici. Tady je silnice zavřená, důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Zvolte proto jinou trasu. A silnice je zavřená taky mezi Českým Brodem a Poříčany. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sněmovna řeší novelu o veřejných rozpočtech. Ledoví muže přinesli do hor sníh. Trump večer přicestuje do Číny. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Spornou vládní novelu o veřejných rozpočtech čeká závěrečné kolo projednávání. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím taky nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová naopak vnímá opoziční kritiku jako bouře ve sklenici vody. Na horách se znovu po delší době objevil sníh. Třeba v Krušných horách ho do rána napadlo několik centimetrů. Řidiči by se tak bez zimní výbavy neměli do hor podle horské služby vůbec vydávat. V následujících dnech se mírně oteplí a přízemní mrazíky se objeví jen zcela výjimečně. Východní Čechy nabízejí nejrůznější sportovní akce. A na co se můžou třeba těšit cyklisté, to už dodává radní Pardubického kraje Petra Šimečková.
3: Letošní 15. ročník soutěže Cyklopecky Východní Čechy nabízí 15 atraktivních tras pro všechny generace i úrovně cyklistů. Rodiny s dětmi mohou vyrazit třeba na pohodový výlet krajinou Mechu a Perníku a zkušenější cyklisté zase ocení náročnější trasy krásnou krajinou Pardubického kraje, ale i sousedních regionů.
2: A stačí sbírat razítka, projet alespoň 5 tras. Americký prezident Donald Trump míří do Číny. Na návštěvu Pekingu přiletí večer a zůstane tam 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Iránu. Trump se bude zřejmě také snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: No tak dobré ráno, bylo 7, je středa 13. května, Servácové slaví svátek a za chvíli bude třeba slavit někdo z vás, komu se vrátí peníze do peněženky. Máme nabito, Adel.
5: No máme nabito.
4: SMSek máme dost, tak doufejme, ty jednu vybereš, viď?
5: Ano.
4: To nemusím doufat, to no, prostě, to je fakt.
5: To je naše
4: fakt,
5: ranní rutina.
4: Adel jednu vybere. No a potom už není teda úplně fakt to, že se dovoláme. Tak to zkusíme zavolat někomu z vás, kdo jste tu SMS-ku poslali a pokusíme se vám proplatit účtenku. Tak držíme palce a hlavně buďte na příjmu. Teď už činasky.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Vzhůru k výškám a Helena Vondráčková na Blaníku, písnička, kterou vám Helena třeba za 2 týdny a kousek zaspívá na blanickém konopišti, ale teď někomu z vás možná vynese nějakou tu kačku navíc.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Jako každý všední den touto dobou i dneska proplácíme vaše účtenky. Za chvíli se někoho z vás zeptám, kdo na Blaníku dospíval. Správná odpověď je Helena Vondráčková. Pojďme si zrekapitulovat začátek tohoto týdne. Začalo to dobře.
3: Ano, začalo to dobře, v pondělí jsme proplatili školné pro 2 holčičky v základní umělecké škole, no a včera jsme se nedovolali.
0: Včera jsme se nedovolali Standovi, mám takové tušení, ano. Že tam měl být zrovna Standa. No i to se může stát, Standa měl buď to vybitý telefon, anebo byl někde mimo signál, tak se raději podívejte na ten

0: svůj telefon, jestli ho máte nabitý, jestli je puštěný a jestli jste na signálu, a podívejte se hlavně v případě, že jste poslali soutěžní SMSku, protože právě vám teď možná zavolám. Tak já jdu vytáčet, pojďme na to. Tak teď se ukáže. Dobrá zpráva, na druhé straně mají nabito, protože tam zvoníme a pravděpodobně jsou i na signálu.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, je tam Stanislav?
1: Ano.
0: Stanislav z Čeperky?
1: Taky z Čeperky.
0: Kde je Čeperka, Stando?
1: U Pardubic. U Pardubic. Pardubice na Hradcem. A co tak... je taková hranice.
0: Jo, takhle. A co takhle děláte po ránu v Čeperce?
1: No teď jsem tady poslouchal Baník.
0: No to je ta správná odpověď, ale Adel nám teď ještě prozradí, co to dneska proplácíme.
2: Dnes bychom měli proplatit motorovou pilu za 4200 440
0: korun. Sedí ano, to, Stando? Jo.
1: Sedí.
0: Řeže to?
1: Řeže.
0: Máte to vyzkoušeno, výborně.
1: Ano.
0: Tak, abychom se dostali k jádru pudla, kdo na Blaníku dospíval?
1: Helena Vondráčková.
0: Je to tak? Takže Stando, do Čeperky posíláme 4244 korun. A můžete si koupit nějaký další stroj? Potřebujete nějaký další stroj?
1: Asi jo, tak drtič na větve.
0: Drtič na větve, no ten se vždycky doma hodí, že jo? Křoviňák máte?
1: Křoviňák mám.
0: Tak výborně, tak radši drtič. To si radši kupte něco, co nemáte. Zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky děkuju, mějte naslyšenou.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Vladislav a Headway na Blaníku, tak to před chvílí klaplo, další účtenka proplacená.
1: Tak, abychom se dostali k jádru pudla, kdo na Blaníku rozpíval?
2: Helena Vondráčková.
1: Je to tak? Takže Stando, do čeperky posíláme 4244 korun. Standovi jsme proplatili motorovou pilu, proplácet se bude zase zítra ráno po 7 hodině. Pište SMSky, posílejte na 63118, napište nám, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení a odkud jste.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. Tak dobrá zpráva je, že sluníčko i dneska vyšlo. Horší zpráva je, jak je to s teplotou na teploměru.
4: Ano, ty teploty jsou dnes po ránu nízké, někde dokonce mrzlo během dne, ale nicméně na většině území se teploty držely okolo nuly teď po ránu. Během dne teploty vystoupají až na 17 stupňů na západě a místy na severu tady bude chladněji do 13 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude okolo 6 stupňů. Jinak bude oblačno až zataženo v jižní polovině území a k večeru na Moravě a ve Slezsku může být místy jasno až polojasno. A sem tam se vyskytne nějaká ta přehánka.
1: Zůstaňte, neodcházejte. Posloucháte Dobré ráno s Blaníkem a teď vám z Blaníku bude zpívat Michal David a bude vám zpívat taky na Blanickém konopišti za dva týdne. Teď jsou 3 minuty po 7:45. Dobré ráno.

0: Michal David, zůstaň a neodcházej na Blaníku. Zůstaň a neodcházej, říkali si možná někteří majitelé instagramových účtů, když viděli, jak jim followeři pomalinku ubývají. To se to chlubí cizím peřím a počty takzvaných followerů na sociálních sítích a potom se ukáže, že jsou to jenom koupené falešné účty. Bublina splaskla, Instagram zažil největší úklid své historie a pořádně to bolelo i ty nejslavnější účty světa. Sociální síť totiž začala mazat falešné neaktivní a spamové profily a podle odhadů zmizelo až 50 milionů účtů. No a výsledek: Cristiano Ronaldo, Beyoncé, Taylor Swift, Lionel Messi přišli za pár hodin o miliony sledujících a odnesli to například i někteří čeští politici, kteří se chlubili cizím peřím a počty fanoušků a šlo jenom o falešné účty neexistujících lidí. Teď se prostě nestačí divit. Krátké zprávy za chvíli na Blaníku, teď je 7.22. Radio Blaník.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
3: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglický zámek?
2: Počkej. Castle.
3: Castle Video. Sakra. Castle Video.
4: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
3: Zamkni video.
4: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla napitel.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak, toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
13: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
12: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
14: A mají tam třeba i dětský kolečko?
15: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
16: Mat. Ten obchod mám rád.
17: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
18: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
17: Více informací o Proemsanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
19: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
20: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
21: Když potřebujete brýle, tak
22: Bob Optik.
21: Když kontaktní čočky, tak
22: Bob Optik.
21: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
22: Bob Optik.
21: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
22: Bob Optik.
21: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
23: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
24: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
25: Blaník za volantem.
26: Na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Poskakovat budete i na trase z Chomutova na Prahu, a to před obchvatem Slaného. I tady je kolona, asi na kilometr, a očekávejte tu zdržení. Pozor dejte na Mělnicku mezi Uhy a Podhořany, pracují tu silničáři, a na Praze západ ve Vesci ve Slepé ulici je vozovka zavřená. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete, a na řadě jsou další zprávy s Monikou.
25: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
27: Aktuální přehled každý den.
25: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
28: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Hasiči zasahovali po půlnoci u požáru dodávky v Českých Budějovicích. Uvnitř začaly hořet převážené elektrokoloběžky. Událost se obešla bez zranění. V Neratovicích na Mělnicku začne přestavba křižovatky Mládežnické a Masarykovy ulice. Práce by měly být zahájeny v nejbližších týdnech a vyjdou na zhruba 6 milionů korun. Zlínský kraj koupí od Zlína budovu 23 v bývalém baťovském areálu, a to za 146 milionů korun. Sídlí tam technologické inovační centrum. Chce, aby dál sloužila rozvoji podnikání, inovací a aplikovaného výzkumu. Čeští házenkáři dnes rozehrají playoff o světový šampionát s favorizovanou Francií. Češi jejich výběr naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne v Brně v 8 hodin večer. Tolik zprávy Rádia Blaník, a teď je tu Petr Slíva.
29: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: My pokračujeme dál v tom dnešním dobrém ránu, ještě na chvilku se vrátíme ale do včerejška, protože včera tady opět byl náš dopravní expert, a o čem se mimo jiné mluvilo, to se dozvíte za malou chvíli. Za půl minuty bude půl osmé.

0: Kabátě a Colorado na Blaníku. Věřím tomu, že náš dopravní expert ví i co se děje na koloradských silnicích, ale hlavně se orientuje na těch českých. Dobré ráno, Radio Blaník. Honza Riedl, náš dopravní expert, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, má pod palcem vlastně všechny naše dálnice a silnice první třídy a dochází sem k nám do Blaníku každé úterý po 16. hodině. A byl tady i včera. A když už jsme se s ním povídali a bavili jsme se s ním, tak došlo taky na Pražský okruh.
1: Pražský okruh, tam, kde prakticky denně jsou kolony mezi sjezdem na Barrandov, respektive těmi tunely, co jsou tam a D5, tak začínáme teďka v květnu rozšiřovat, ale nezačneme hned s tou dálnicí. My nejdřív musíme postavit nové nadjezdy, ty mosty, co jsou nad Pražským okruhem, aby se ten širší pod ně vešel. To znamená, té práce letos začínáme v květnu a během nějakých 3 let si myslím, že bychom měli mít tu D0 Pražského okruhu rozšířenou, tak aby jsme potom mohli navázat rozšířením D5 na dojezdu. Hlavně bude rozšířený na 2 pruhy sjezd z D5 na Pražský okruh. To si myslím, že o to vám jde nejvíc.
0: No a celé včerejší povídání s Honzou Riedlem si můžete zase poslechnout na našem webu v sekci podcasty a Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. hodině. A teď už Is a Over the Rainbow na Blaníku. Jsou 3 minuty po 7:30. Dobré ráno.

0: Tomáš Kluza, dobré ráno, tak Tomáš vám způsobem svým vlastním popřál dobré ráno. Nedávno byl tady u nás, ať už v kytarovém ránu, tak jako Pepův parťák a hlavně v pátek oslaví 40. A pokud patří Tomáš mezi vaše oblíbence a můžete s ním slavit celý víkend na Blaníku a budeme si hrát jeho písničky, ale taky budeme vyhrávat, nebo vy budete vyhrávat jeho poslední album Tady Tomáš. Takže tohle vás čeká o víkendu.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A co vás čeká dneska?
2: Dnes nás čeká den, který bude dost podobný tomu předchozímu, takže ti ledoví muži opravdu úřadují po ránu. Ráno bylo velmi chladné a nejvyšší denní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě a místy na severu tady bude chladněji, tady ty teploty těch 13 stupňů Celsia pravděpodobně nepřesáhnou a v 1000 metrech na horách bude 6 stupňů. Jinak obloha bude oblačná až zatažená v jižní polovině území a k večeru i na Moravě a ve Slezsku může být polujasno, nicméně ojediněle se vyskytnou přehánky.
0: Taky máte pocit, že se vrátil duben, neli březen. A co takhle sluníčko, průzračné modré moře, na teploměru nějakých 28 stupňů, středomořská atmosféra, dlouhé pláže, menší zátoky i dramatické útesy a dobré jídlo. To je Řecko, kam vás už v květnu vezme cestovní kancelář Blue Style, Rodos, Kréta, Zakynthos nebo Kos, oblíbené ostrovy s kvalitními hotely, dobrou dostupností a širokou nabídkou služeb. Řecko je ideální pro ty, kdo chtějí spojit odpočinek u moře s výlety. Historické památky jsou doslova na každém kroku. Stejně tak už koncem května můžete odletět třeba do Bulharska, na Majorku anebo na Sardinii, která nabízí nejčistší vodu ve Středozemí, Tyrkysové moře s jemným pískem, který připomíná Karibik. Více na bluestyle.cz.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na rádiu Blaník.
6: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
5: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
14: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
17: Datart pořádá Maxi Výprodej.
18: Cože? Maxi Výprodej?
17: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
18: Tak to je další level.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lucka Vondráčková a v šíleném kolotoči na Blaníku. Včera jsme tady měli dobrou zprávu o tom, že i v době tabletů a super trooper chytrých mobilů děti stále čtou. A dokonce si zvolili i nejlepší dětskou knížku. A tou se po 15 letech stala kniha českého autora Jana Tkáče Kronika beskydských draků. Adel, ty jsi zjišťovala, jaké jsou pro změnu nejprodávanější dětské knihy?
1: Ano, já jsem koukala na statistiku jednoho e-shopu a na prvním místě je knížka, kterou já neznám, protože je pravděpodobně nová, a to je Péťa poznává barvy a zvuky od Marty Galevské-Kustry.
0: To je u mě.
1: Ale on má Péťa celou sérii, takže taky bys tady našel třeba knihu Péťa na vesnici, Péťa na prázdninách, Péťa ve městě, takže to je celá série pro tebe.
0: Novodobá Honzíková cesta, dobře, pojďme dál.
1: Na druhém místě je Malý princ, tak to mě potěšilo, protože
0: jo,
1: tu
0: mám
1: moc ráda. Já jsem si ji dokonce vytáhla na maturitě. A na 10. místě je Čtyřlístek.
0: Fakt jo,
1: Po všech Péťách je na 10. místě Čtyřlístek.
0: Skvěle. No, my jsme se taky zeptali našich kolegů, jaká byla jejich nejoblíbenější knížka v dětství. A tohle nám odpověděl Vlastík Suk.
2: Ahoj Adélko, ahoj Petře, já vás zdravím. Tak moje nejoblíbenější knížka z dětství, jednoznačně ta o pejskovi a kočičce. A top pohádka z té knihy o tom, jak pekli dort.
0: Na to bych málem zapomněl, pejsek a kočička, no jasně, a dort a roztržené pejskovi kalhoty. Tu jsem měl nejradši možná já z té knížky.
1: Já si pamatuju taky jenom jak pejsek s kočičkou dělali dort, stejně jako Vlastík, takže to byla asi taky moje nejoblíbenější.
0: Mně se líbilo, jak kočička potom sušila pejska na tom prádlu.
1: A jo, máš pravdu, něco takového tam bylo.
0: Tohle je nejoblíbenější knížka Elišky Votrubové.
3: Ahoj, tak mojí nejoblíbenější dětskou knížkou bylo Fimfárum Jana Vericha. A musím říct, že do dneška některé ty pohádky umím prakticky nazpaměť. A se sestrou máme takový svůj fimfárovský humor a některé ty hlášky z těch pohádek používáme tak jako na denní bázi a povídáme si tak jako v těch hláškách.
0: No, Fimfárum, to je pro fajnšmekry. A ještě Pepa Černý.
4: Ahoj, dobré ráno. No, já měl nejradši Dumba. Slon Dumbo s velkýma ušima, který létal. Já jsem se pak dozvěděl, že se mu má říkat Dumbo. Ale pro mě to zůstává navždycky Dumbo, ať je Dumbo.
0: Prostě náš Pepa s velkýma ušima, teda Dumbo s velkýma ušima a náš Pepa. Miley Cyrus a Flowers teď na Blaníku v 7.52. Dobré ráno.

0: Miley Cyrus a Flowers před koncem hodiny. Už pro vás chystáme náplň té příští. Uslyšíte Marii Rotrovou s Pavlem Bobkem. Bude Gam. Vždycky, když život je pest. A bude i Iveta Bartošová. I po osmé to na Blaníku bude hezky česky. Je 7.55. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
12: CZ. Náplně hned.
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
14: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska si sebou vezměte deštníky. Čeká nás oblačno až zataženo a během odpoledne dorazí i dešťové přehánky. Pršet pak bude hlavně večer a v noci. Teploty v maximech dneska vyšplhají na 16 stupňů. Tolik o počasí, na řadě jsou informace z dopravy.
15: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Blaník za volantem.
14: Na Mělnicku mezi Úhy a Podhořany probíhá údržba vozovky. Dejte si tam pozor. Na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Kolonu pak očekávejte i na trase z Chomutova na Prahu, a to před obchvatem Slaného. Tady budete poskakovat asi kilometr, očekávejte zdržení. A mezi Českým Brodem a Poříčany je silnice úplně zavřená. Důvodem jsou práce na silnici, zvolte jinou trasu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Takzvanou superdávku čekají změny. Aplikace Záchranka slaví po 10 letech velký úspěch. Fotbalová Sparta může i přes problémy slavit titul.
18: Blaník.
17: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Aplikace Záchranka slaví 10 let. K narozeninám si nadělila slavnostní večer v Senátu a na místě byla i naše reportérka Sára Voldánová.
18: Hezký den. Aplikace Záchranka vznikla jako studentský projekt. Její autor Filip Maleňák na slavnostním večeru zavzpomínal na svou původní vizi. Vytvořit tlačítko, které v nouzi přivolá pomoc a odešle přesnou polohu volajícího. Dnes je Záchranka komplexní platformou, která umožňuje například komunikaci se záchranáři prostřednictvím videohovoru nebo posílání varovných upozornění. Za 10 let jejího fungování přes ní lidé přivolali pomoc už více než 240 tisíckrát a ve svém mobilu jí mají téměř 4 miliony Čechů. Z Valštejnské zahrady Sára Voldánová.
17: Jarní práce aktuálně finišují na českých chmelnicích. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Každá rostlina je totiž jinak narostlá. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 tisíce rostlin. Fotbalisté pražské Slávie dnes můžou před prázdným hledištěm získat mistrovský titul. Pokud dnes nad Jabloncem ve třetím kole nadstavby zvítězí, slavit budou ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne v 8 večer, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Pražané se také musí obejít bez vyřazených Tomáše Chorého a Davida Douděry. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník.
20: S Petrem Svívou.
0: No a pokračuje dobré ráno plné dobrých zpráv, budeme se jim věnovat i v té následující hodině a budeme rádi, když přispějete taky nějakou troškou do mlýna a napíšete nám nějakou dobrou zprávu, která vám udělala v poslední době radost, pište na 603 118 118 a v pátek někoho z vás odměníme, dobrou zprávu pro vás budeme mít i za malou chvíli, pokud byste rádi ještě na Konopiště a je vyprodáno, jakože je vyprodáno, tak se s tím pořád dá ještě něco dělat. Více za chvilku, teď Marie Rotrová a Pavel Bobek. Bylo 8.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: A Olga Lounová teď na Blaníku a za pár dnů taky na Blanickém konopišti a taky Michal David a Lucka Bílá a skupina No Name a Jakub Smolík a spousta dalších.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaník.
0: Mrkněte se na naše stránky radioblaník.cz, najdete tam celé osazenstvo letošního konopiště. Jestli dobře počítám, tak od soboty to budou právě 2 týdny do konopiště a oslavy našich 27. narozenin. Ano, i letos se sejdeme na tom našem obvyklém místě. Kdo někdy okusil, musí znovu. A spousta z vás okusí letos poprvé a potom se bude vracet, protože konopiště je návykové. Konopiště je návykové, ale počet vstupenek je omezený, takže pokud se u vás objevují abstinenční příznaky, tak dobrá zpráva je, že jsme pro vás několik vstupenek zachránili a vy si je můžete vyposlouchat. Jak Adel?
2: My vám za chvíli pustíme ukázky, takové krátké, a tam jsou písničky, ano, tam jsou písničky od jedné hvězdy konopiště, kterou vy musíte poznat a kdykoliv během dne, když zazní ta písnička jeho či její, tak po doznění písničky nám musíte zavolat a pokud se dovoláte jako první, tak si takto vyposloucháte 2 vstupenky na konopiště.

0: číslo, kam musíte volat, je 800 109 109. Hra probíhá mezi 8 a 19 hodinou a dneska hledáme tohoto člověka. To je těžké teda. To je těžké. Já vám to pustím ještě jednou. Tak hodně štěstí.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Aneb 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
3: Breathless drive

0: Smoky na Blaníku, jméno Servác u nás nosí pouhých 5 lidí v celé republice. Když k tomu připočítáme toho pohádkového z pohádky Tři veteráni, potažmo Fimfára Jana Wericha, podle kterého byla natočena, tak je to 6. To není vysoké číslo, ale úplně stačilo, aby se těch 6 serváců domluvilo a poslalo na hory sníh.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A co pod horami?
2: No, po tom velice chladném ránu, kdy i na některých místech mrzlo, tak se nám pomalu otepluje. Teploty se ve většině měst vyšplhaly třeba k 7 stupňům Celsia, to hlásí Praha, České Budějovice. V Plzni a v Karlových Varech máme okolo 5 stupňů, Olomouc hlásí 8 stupňů Celsia. Během dne se postupně oteplí na 13 až 17, na západě a místy na severu Čech bude do 13 stupňů, na horách okolo 6, jinak dnes bude oblačno až zataženo. Na jihu a místy i na Moravě a ve Slezsku může být během dne půlojasno až jasno. A přehánky budou jen ojediněle.
0: No, kdybyste nahoru chtěli nadávat na to, že život je pes, tak si vzpomeňte na Gampa. Teď vám o tom i zaspívá. Jste s Blaníkem, minutu po 8:45.

0: Život je pes a kamp na Blaníku přesně před 25 lety. Takhle 13. května jsme život naopak oslavovali. Oslavovali jsme neskutečný úspěch českých hokejistů, českého hokejového nároďáku. Vzpomínáte?
1: Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec. David Moravec. Gól! Vítej zlatý hetriku! Jsme po třetí za sebou mistry světa!
0: Přesně před 25 lety jsme přivítali zlatý hetrik, zatím ho žádná jiná země nemá. No tak uvidíme, jak to dopadne letos. V každém případě začíná se už tento pátek a Blaník bude u toho. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8:20. Radio Blaník.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
7: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
16: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
15: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
16: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
17: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
20: Blaník za volantem.
21: Na Berounsku ve Zdicích v ulici Československé armády srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři a policisté, počítejte s omezením. Na příjezdu do Benešova směrem z Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouhané auto. Kolona má 2 kilometry. Kolona je taky na trase z Benešova na Prahu, a to před nájezdem na D1 u Senohrab. Poskakovat budete asi 2 kilometry a zdržíte se i na trase z Chomutova na Prahu, a to před obchvatem Slaného. I tady se vytvořila kolona, je asi na kilometr, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis, teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
20: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
20: Rádio Blaník, zprávy.
23: Rádio Blaník.
24: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Česká vláda se podle prezidenta Petra Pavla v posledních vyjádřeních postavila za obranu jako svou prioritu. Uvítal, že deklarovala vůli naplnit spojenecké závazky. Na brněnské náplavce rozšíří nabídku občerstvení. Ke změně dojde od června. Městská část Brno-Střed už má vybrané provozovatele 3 prodeje na Rulerově nábřeží. Společnost vodárny Kladno Mělník staví v Hostině umělníka nový vodojem. Ten by měl zajistit stabilitu dodávek vody v regionu. Výstavba přijde na 110 milionů korun. V Norsku zemřeli 2 Češi během rybářského výletu na moři. Jedna z lodí se strojicí převrátila. Nikdo z nich nepřežil. Jak se vše odehrálo, zjišťuje tamní policie. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Moni, měla jsi oblíbenou dětskou knížku?
24: Já jsem nad tím přemýšlela, no. Tak asi úplně nejoblíbenější ne, ale strašně ráda jsem četla Foglara, to víš.
0: Ano, to vím.
24: Tak to už jsem byla trošku asi ve starším věku a pamatuju si, že můj brácha měl strašně rád Karkulína ze střechy.
0: Jo, ten byl hodně oblíbený.
25: Mm-hmm. Dobré ráno, Rádia Blaník
20: s Petrem Slíbo.
0: To byla Astrid
24: Lindgrenová,
0: ta, co napsala Děti z bulletinu,
24: jo. Mm-hmm.
0: Výborně, my se budeme těm oblíbeným dětským knížkám věnovat i za chvíli, protože včera vyšlo to, že nejoblíbenější dětskou knížkou po dlouhé době je zase dětský český autor nebo knížka českého autora. Tak jaké jsou ty vaše a jaké jsou oblíbené knížky našich kolegů, tak k tomu se dostaneme za pár minut. Za 2 minuty bude 8:30.

0: Víš, lásko, Iveta Bartošová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Nejlepší dětskou knížkou se po 15 letech opět stala knížka českého autora Jana Tkáče. Kronika beskydských draků se jmenuje. O tom jsme vás informovali už včera. Na druhém místě skončil Nestárnoucí deník malého poseroutky a třetí příčku obsadil první díl Harryho Pottera. No, Adel, ty si teď ještě zjišťovala, jaká je vůbec historicky nejoblíbenější česká dětská knížka.
3: Ano, ta odpověď je celkem jasná. Jsou to Broučci od Jana Karafiáta z roku 1876. Jsou považováni za největší bestseller české dětské literatury české a přitom ten jejich příběh je relativně fascinující. On byl totiž původně, ta celá knížka byla vydaná anonymně.
0: Ano, vidíš? To jsem nevěděl.
3: A Jan Karafiát se k tomu přihlásil až později.
0: No, takže Broučci, historicky nejprodávanější dětská knížka. Ty tam máš prý i nějaké SMSky, jsem slyšel.
3: Ano, napsali nám tady posluchači k tomuto tématu, takže za to moc děkujeme. Napsal nám tady Roman z Karlových Varů a ten napsal, že jeho oblíbená dětská knížka byla O veselé mašince.
0: No, to je ta, kterou jsem říkal včera, ano. No jasně, oblíbené Leporelo.
3: Pak nám napsala Mirka, dobrý den, moje dcera si přála ke každým Vánocům knížku, asi ve 13 letech si přála 15 knížek a nic víc a nesmělo se na ně šáhnout, zbožňovala tu vůni a musela se jí dotknout jako první, doteď je milovnice knih.
0: Tak děkujeme i za tuhle SMSku, tohle jste nám včera řekli na mikrofon.
4: Já jsem moc rád čet Krysáky.
5: Moje oblíbená dětská knížka byl rozhodně Klub tygrů.
0: Tak to byli zástupci mladší generace. A co nám k tomu řekli naši kolegové, třeba Renata Pechová?
6: Ahoj, mojí oblíbenou knížkou dětskou byla Zlatovláska. Byly v ní ještě další krásný český pohádky, byla nádherně ilustrovaná, ale znáte Ermena, to je samý drama. Ale já to milovala a do dneška čas od času jí znova prolistuju.
0: Děkujeme, Renčo, tohle je oblíbená knížka Martina Ledinského.
7: Tak má nejoblíbenější dětská knížka byla asi Mach a Šebestová. Já jsem si vždycky hrozně přál mít to utržené sluchátko, které mi splní jakékoliv přání.
0: To chápu. A co četl Jirka Frelich?
8: Ahoj, pro mě to byla teda absolutně jasně Honzíkova cesta. Já už jsem vlastně jako dítě v první a ve druhé třídě pořád chtěl jezdit vlakem.
0: Takže z Jirky teď šotouš, málem bych zapomněl na Honzíkovou kouzelnou kuličku a ještě Ivanka Balkovská nám k tomu řekla něco.
9: Moje oblíbená dětská knížka se jmenovala Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře. Milovala jsem to. Celý ten příběh byl vlastně vykreslený očima toho kocourka, jak on to všechno vidí, toho svého pánička, tomu říkal můj člověk. Krásně ilustrovaný a na dětskou představivost naprosto ideální. Fakt na to hezky vzpomínám.
0: To chápu, já jsem měl strašně rád i tu animovanou verzi, kterou namluvil Karel Heger. Tak děkujeme za všechny vaše příspěvky. Tohle už je Mariah Carey a Without You a vy jste s Blaníkem 4 minuty po půl deváté. Lidé, čtěte.

0: Klidně ještě jeden cukřík do kafe, po ránu je potřeba energie.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A Zlíňáci, pozor, dorazila jedna dobrá zpráva, která by vás mohla zajímat. V pouliční ateliér a zároveň street artovou galerii se promění kulturní a kreativní centrum Živý Zlín v neděli 24. května Sad Svobody. Tam se to bude konat, neobvyklý umělecký happening, ulice živě propojí výtvarníky, pouliční muzikanty, tanečníky a tak dále, ale hlavně nebude chybět ani dobré jídlo a pití anebo kreativní workshopy. A ještě jedna důležitá zpráva, vstup je zadarmo. Tak dobrá zpráva ode mě, co nám píšou posluchači?
2: Napsala nám třeba Martina, dobrý den Blaníčku, mě těší každý den moje ranní chůze do práce a v podvečer z práce, úplně mě to nadchlo. Chodím už takto denně přes rok a půl a mám v nohách každý den 14 000 kroků, neskutečně mě to nabíjí.
0: Krásná, krásné, 14 000 kroků, to by mohlo být dostatečné, není paní ze Zlína?
2: Ne,
0: že by si
2: nenapsala.
0: Došla do Sadu Svobody? No, možná je někde poblíž a dojde si tam po svých. No děkujeme, pište nám dál na 6318, v pátek budeme zase odměňovat a v příští hodině budeme hledat tajemný rok a jedna malá nápověda už za chvilku.
1: Víc nebo míň? Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity. Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen. To vše v krásném dřevěném šuplíku. Víc nebo míň? Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Morituri salutanta Daniela Landa na Blaníku a Tajemný rok už v té příští hodině.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tentokrát se přesuneme do roku, ve kterém jste mohli vidět film natočený na motivy skutečné události, nebo událostí, možná dalo by se spíš říct.
3: Oni ti telegrácky přejdou. Komu si vyblil, že se zbavuješ lidí za 10 táců?
4: Kluci, neblbněte, pusť ho! Pusť ho!
0: Český film, který měl premiéru na začátku tajemného roku a více si řekneme po deváté. Teď ještě Jermaine Jackson a Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, na Blaníku.

0: When the rain begins to fall, Pia Zadora a Jermaine Jackson na Blaníku chvilku před 9:00. Už se na tom pracuje, už se to všechno chystá, chystají se písničky do tajemného roku. Všechny mají jedno společné, ano, mohli jste je slyšet právě v roce, po kterém budeme pátrat, a týká se to rozhodně téhle písničky Petra Muka. Z tajemného roku je i písnička dalšího Petra, Petra Koláře. A novinku tehdy měli i Činasky. A více po 9:00 i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8:54. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
15: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. V kalendáři slaví další zmrzlý muž, tedy servác, a nás čeká další poněkud chladný den. Teploty dneska vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Obloha navíc bude po celý den pod mrakem, místy může i zapršet, deštníky proto rozhodně nenechte doma. Toliko počasí, teď už míříme na cesty.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Blaník za volantem.
15: Komplikace dál očekávejte na Berounsku ve Zdicích. V ulici Československé armády srazilo osobní auto chodce. Dávejte tam pozor, zasahují tu záchranáři a policisté. Opatrně taky na dálnicích. Na D8 mezi 35. a 18. kilometrem směrem z Lovosic na Prahu na Krajnici probíhá údržba zeleně. Podobné práce možná komplikují provoz taky na D1, a to mezi 25. a 45. kilometrem ve směru na Brno. Dejte si tam taky pozor. A na Mělnicku mezi Uhy a Podhořany opět probíhá sečení trávy. I tady buďte pozorní. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ledoví muže srazili teploty k nule. Dobrovolníci prodávají v ulicích žluté kvítky. Za jídlo v době oběda se lidé připlatí.
7: Radio Blaník.
15: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve třech krajích ráno mrzlo. Přízemní mrazíky hlásí jižní Čechy, Vysočina, také Jihomoravský kraj. Jinak se většinou teploty pohybovaly od 1 do 5 stupňů Celsia. V Krkonoších a Krušných horách leží sněhová pokrývka. Místy od večera připadlo i několik centimetrů sněhu. Dnes jen místy objeví přehaňky, přibývat budou večer v severozápadní polovině Čech a dál bude chladno. Dnešní český den proti rakovině má za téma nádor hlavy a krku. V ulicích můžete potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, prodávající tradiční žluté kytičky. Potvrzuje to místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
17: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček těch kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 milion 100 tisíc.
15: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Ceny poledních menu dále letí nahoru. Průměrně lidé za oběd už zaplatí přes 200 korun. Je to o 6 korun víc než v dubnu před rokem a platí to hlavně pro velká města. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to hlavně ve čtvrtích, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Cena jídla ale zůstává v Česku stále tím rozhodujícím faktorem. Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl je zřejmě z vazby venku. Stíhaný je v kauze údajného zneužívání dotací na inovace. Podle evropského pověřeného žalobce Radek důvody vazby pominuly. Podnikatel patří k 7 obviněným lidem. Městský soud v Brně ho do vazby poslal 10. dubna. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
20: Tajemný rok a Petr Slíva.
21: Na Rádiu Blaník.
0: Středeční hledání tajemného roku je tady, všechno je připraveno, písničky jsou na svém místě, telefony jsou na svém místě, ten jeden má číslo 800 109 109, ten druhý 600 318 118, na ten první volejte, na ten druhý pište své tipy a vzpomínky. A první slovní nápověda už za pár minut. Tajemný rok právě začíná.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Před lety jsem měl tu čest dělat s touto dámou rozhovor, někdejší členka Spice Girls Melanie C, First Day of My Life, a byl to zážitek tehdy.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Hlavně se ukázalo, že i členka Spice Girls je vlastně ve skutečnosti úplně normální holka. No, před chvílí další připomínka tajemného roku v podání Petra Muka, písničky Láska, ta nebezpečná věc, a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych se dneska tipla rok 2005 podle činnosti Tabáček.
0: Co jste dělala v roce 2005, Jano?
3: Ježišmarja, mně se narodil vnouček Pepino a začaly roky hlídání. Roky
0: hlídání, no tak to většinou babiček bývá. Moc vám děkuju, no, krásný
3: děkuju,
0: den. Naslyšenou. Adel, pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Marie z Přepych. Hezký den přeji všem do Blaníku. Myslím si, že tajemným rokem je rok 2005, to mi bylo 52 a pracovala jsem v sociálních službách.
0: Děkujeme.
4: Pak nám napsala Lenka ze Strašnic. Dobré ráno, myslím si, že jde o rok 2005. U nás se nic zajímavého nestalo, nicméně mi pomohla nápověda.
0: Děkujeme.
4: A stejný rok tady zkouší typovat i Iveta z Pivína. Napsala, to jsem 2 roky pracovala a byla na dovolené v Chorvatsku.
0: Děkujeme, Iveto. No a pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak ještě se vrátím k tomu zvuku, který jsem pouštěl před 9:00.
5: Plní ti telegrácky přejdou. Komu si vyblil, že se zbavuješ lidí za 10 tácu?
6: Kluci, neblbněte. Pust ho. Pust ho.
0: 27. ledna tajemného roku má premiéru film Jiřího Svobody, natočený podle skutečných událostí. Byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se staly několik let předtím. V hlavních rolích si zahráli Michal Dlouhý, Honza Dulanský, Richard Krajčo, ale byla tam i Alice Bendová, Lucie Benešová a tak dále a tak dále.
6: Kalusi, hele, co ty na to? Pršek se přivaří. Tady se to doleje vodou. A rybička už nevyplave.
7: Ten vůl bych chtěl udělat vlastní mámu.
6: Počkej, musíš mu říct, co tam dělá za prasárny. To je úplně proti přírodě.
0: Ten film, který měl premiéru v tajemném roce, se jmenuje Sametový vrazy a inspirací byly samozřejmě Orlické vraždy. Tak to je první nápověda. Vyvolejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118, ve kterém roce se to dneska nacházíme.

0: Love Generation a Bob Sinclair, další hudební vzpomínka na tajemný rok.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Písnička, která se z éteru tehdy ozývala hodně často. Možná jste tehdy viděli taky poprvé film Jiřího Svobody Sametový vrazy, který vlastně reflektoval slavné nebo slavně neslavné orlické vraždy a ve kterém se zahráli třeba Michal Dlouhý, Honza Dulanský, Richard Krajčo a tak dále a tak dále. V tajemném roce měl premiéru. Tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Iva.
0: Ivo, vám též. Povídejte, jaký máte tip?
2: Mám tip na rok 2005.
0: Může být a nemusí. Proč zrovna rok 2005?
2: Myslím si podle Sametových vrahů, že to byl rok 2005.
0: Dobře, dělám čárku.
2: Ten mám ráda, tak na ten se dívám.
0: A co jste dělala v roce 2005, kromě toho, že jste se dívala na ten film?
2: Narodil se mi v červenci první syn, takže jsme se těšili na něj.
0: Důležitý rok. Moc vám děkuju, Ivo, krásný den, naslyšenou.
2: Vám taky, děkuju, mějte se ještě, naslyšenou.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
3: Napsala nám třeba Lenka z Prahy, ta typuje rok 2004 a napsala, to je rok mého narození.
0: Děkujeme, Lenko.
3: Přidám Miloše z Pardubic, ten typuje rok 2005 a napověděla mu teď poslední hraná písnička.
0: Děkujeme.
3: A přidám ještě jeden tip na rok 2004, ten nám poslal Lubomír, přeje nám krásný den všem do Blaníčku.
0: Děkujeme vám též samozřejmě. A jaký tip máte vy? Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. Tady je další ikonická písnička z tajemného roku.

0: Čenesky a Tabáček na Blaníku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: To byla důležitá připomínka Tajemného roku Tabáček, jedna z důležitých písniček. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Lhotky pod Ondřejníkem. Domnívám se, že jde o rok 2005. Nápověda byla sametový vrazy.
0: Ano.
3: A rok 2005 mám spojený s tím, že mi bylo 35 a narodila se mi druhá dcera.
0: Dano, já vám moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: I vám, naslyšenou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Štefan, ahoj Péťo, myslím si, že je to rok 2005 a zdravím Luboše.
0: Děkujeme Štefane, zdravíme samozřejmě i Luboše.
4: Přidám tip od Michala, podle mě je to rok 2005 a ten rok jsem z velké části strávil na služební cestě v Rumunsku, kde jsem potkal svou ženu, za kterou jsem se pak odstěhoval do Polska, odkud vás aktuálně zdravím.
0: Moment, potkali v Rumunsku, ale odstěhoval se za ní do Polska.
4: Je to tak.
0: Je to tak. Děkujeme za informaci.
4: A přidám ještě jednu anonymní SMSku a tady někdo typuje rok 2005.
0: Děkujeme, dělám čárku. K pětce. Jaký rok typujete vy? Napište nám to na 603-118-118 anebo si o tom pokecáme, když zavoláte na 800-109-109. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
11: Ados barvy.
12: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
13: Veselé barvičky jara.
12: Akce platí do konce června.
13: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
14: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
15: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
16: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
15: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
4: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
3: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
4: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
5: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: lullabies. No, byla to velká tragédie, když tahle ta česká zpěvačka, která si říkala Viktoria, odešla.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Stalo se to před 2 lety a bylo jí pouhých 40, ale k tomu se teď nechci vracet. Chci se vrátit k té písničce, která teď právě dozněla, slavná písnička od americké skupiny Eagles, kterou Viktoria v tajemném roce přespívala a českém éteru byla hodně úspěšná. Jinak z tajemného roku pochází i jiné písničky z těch českých. Už jsme si připomněli třeba Láska, ta nebezpečná věc od Petra Muka, měli jsme tady Vyznání od dalšího Petra Koláře, Tabáček od Činasky a připomněli jsme si film Jiřího Svobody Sametový vrazi, který se vlastně inspiroval slavně neslavnými Orlickými vraždami. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Ondra z Brna.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: 2005.
0: Co jste dělal v roce 2005?
3: No to bych věděl.
0: Jak jsme na tom asi stejně.
3: Tak dávno, že už si to nepamatuju.
0: Ale v každém případě krásný den do Brna, děkujeme za tip. Naslyšenou.
3: Já mám taky krásný den a pozdravíte Adelku.
0: Ano, slyší a děkuje. Naslyšenou.
3: Taky děkuji. Naschle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Eva z Plzně. Je to rok 2005, podle písniček. Pro mě byl tento rok jeden z nejhorších v životě. Velká operace, rozvod, stěhování ze společného domu, ale už je dobře.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Staňku z Lhotek u Valašského Meziříčí, pardon, Velkého Meziříčí. Mm-hmm. Ta typuje rok 2005 a napsala, mě bylo krásných 33 let.
0: Díky, Staňko.
4: A čárku ke stejnému roku přidává ještě Jana z Roudnice nad Labem a poznala to díky svému nynějšímu manželu, pardon, poznala v tom roce svého nynějšího manžela.
0: Tak jo, zdravíme do Roudnice.
4: Já myslela, že napověděl.
0: A pojďme teda na tu druhou slovní nápovědu, která by vám mohla napovědět. 29. srpna tajemného roku. Americké město New Orleans postihl hurikán Katrina.
5: Ukončili pátrání po obětech hurikánu Katrina. Oficiální počet mrtvých se tam tak ustálil na čísle 964. Mississippi hlásí 221 mrtvých. V dalších státech zasažených Katrinou ale pátrání po obětech pokračuje. Zatím se mluví o celkem 1200 mrtvých. Jejich počet se podle médií asi ještě zvýší.
0: Hurikán Katrina byl označen za největší civilní technickou katastrofu v historii Spojených států. Tak i o tom byl tajemný rok. A teď vy, 800 109 109, brnkněte, v jakém roce jsme. Nebo to napište a pošlete SMS-kou na 600 318 118.

0: profundo.
1: La camisa nera, Juanes na Blaní. Ještě jednu nápovědu vám dlužíme, ale teď dostáváte zase slovo vy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Soně Šehlový. A typla bych si rok 2005.
1: Podle čeho, Soňo?
2: Podle toho, protože jsem byla tenkrát na Floridě. Aha. A myslím si, no a takže to vím docela přesně. Takže pokud je to podle tohohle, tak si myslím 100%, že je to rok 2005.
1: A Floridu tehdy Katrina taky lízla, že jo, trošku?
2: Ano, přesně tak.
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou, Soňo.
2: I vy, díky, nashled.
1: Tak SMSky, Adel.
3: Napsala nám Pavla ze Slaného, dnes typuje rok 2005, bylo mi 40 a syn šel do první třídy, krásná doba.
1: Děkujeme.
3: Přidám Ladu, ta typuje rok 2005 podle sametových vrahů, napsala, narodilo se mi čtvrté dítě, ale první holčička.
1: Děkujeme, gratulujeme jí takhle posléze.
3: A potom tady přidám jednu čárku k roku 2006 a tu nám tady poslala Šárka z Poděbrad.
1: Píšu 2006, Šárko, děkujeme. Takže sametový vrazy, jedna nápověda, hurikán Katrina, druhá nápověda a teď ještě ta třetí nápověda.
4: Britský mobilní gigant společnost Vodafone vstupuje na český trh. Uzavřel dohodu o koupi nejmenšího českého operátora Oscara. Kanadskému majiteli Oscara zaplatí v hotovosti zhruba 77 miliard korun a zároveň tím získá i jednoho rumunského mobilního operátora.
1: Tak na český trh vstoupil Vodafone, nový operátor, který tehdy koupil jiného operátora, pamatujete si na Oscara ještě. No a tohle byla jedna z prvních reklam Vodafonu.
5: Ano, mohli jsme pro vás natočit normální vánoční reklamu a krásnou. Umělý sníh, falešní soby a potom nějaká ta vábnička pro nové zákazníky. Jenomže my jsme řekli ne.
1: Skvělý Petr Čtvrtníček. Tak to byla ta poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
0: Tajemný rok
6: na Rádiu Blaník.
7: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
8: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
7: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Nice boy. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: České rádio.
16: Posloucháte Tajemný rok? Rádio.

0: Za tebou zpívala Peha v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V tom roce, který už za chvíli odhalíme, ale teď ještě dostanete slovo vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce. A je to rok 2005 a to jsem dělala první svatbu.
0: A kolik jste jich měla nakonec?
3: Dvě. Mám dceru a syna.
0: Jasně. Jo, takhle, vy jste je vdávala a ženila, ne sebe.
3: Ano, jo, ne. Já jsem letos 46 let vdaná.
0: Tak děkuju, zdravíme do Humpolce, naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
0: No, gratulujeme a pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Karla z Černovic. Ahoj Blaníci, dnes se přidám k většině, jde o rok 2005, no a sametový vrazy rozhodli.
0: Děkujeme.
4: Šárka z Berouna typuje stejný rok 2005, napsala super písně a to mi bylo zrovna 23.
0: Díky, Šárko.
4: A stejný rok nám tady typuje i Jiřina z Hlinska. Rok 2005 napsala Juanes, prostě moje písnička. V této souvislosti mám i vzpomínku na tu dobu, Románek s jedním zpěvákem.
0: Aha, nepíše s jakým?
4: Ne, neprozradila.
0: Bychom to vypustili do éteru. Dobře, tak jo, děkujeme. Píšu další čárku a tady je rekapitulace. Tak dneska byla řeč o sametových vrazích, což je film Jiřího Svobody, inspirovaný skutečnými událostmi orlickými vraždami. Premiéra proběhla na začátku tajemného roku. Taky jsme připomněli hurikán Katrina a nakonec nového operátora, který přišel na český trh. To přišel Vodafone. A pokud jste typovali rok
1: 2005,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce, my se na vás s Adelkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka. Na rok 2005, Daniel Pouter a Bad Day.

0: Tak i takhle zněl rok 2005. Tajemný rok. A na Blaníku nekončíme. S tajemným rokem teda jo, teďka, protože desátá už je na dohled. Ale dál si budeme hrát, hlavně hezky česky. Zaspívá hvězda konopiště Michal David. Další hvězda konopiště Lucie Bílá. A podíváme se na sever až ke Kabátům do Teplic. Taky neměníme směr, hrajeme vám hezky česky už skoro 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 3,5 minuty už bude 10. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Radio Blaník. Počasí. Radio
3: Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, místy i s přeháníkami, deštníky si proto raději vezměte sebou. Více pršet bude pak k večeru a v noci. Teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. O počasí je to všechno, teď už míříme na cesty.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
3: Na Berounsku ve Zdicích v ulici Československé armády srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři a policisté, počítejte s problémy. V Kolíně v Malešovské ulici ve směru z centra zasahují záchranáři u bouračky dvou osobáků. Nehoda je taky na Táborsku v Sezimově Ústí v křižovatce ulic Rudé armády a Táboritů. Srazila se tu dvě osobní auta. A problémy hlásí i dálnice D5. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ŘSD.
5: S 15-minutovým zdržením počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od 7. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdrží za dalších 20 minut.
3: Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Daň z nemovitosti může být i letos jiná. Česko se dál snaží o odklon jaderného paliva z Ruska. Fotbalový nároďák čeká ještě přípravný zápas.
3: Radio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Daň z nemovitostí i letos mnohde překvapí. Přestože se sazba neměnila, za byty a domy zaplatí jejich majitelé na řadě míst méně než loni. Za chaty a firemní nemovitosti se ale cena může zvýšit. A to vše kvůli místním koeficientům, které určují obce. Výše daně závisí hlavně na typu a velikosti nemovitosti a také na tom, kde se nachází. Česko řeší postupný odklon od jaderného paliva z Ruska. Centrum výzkumu ŘEŠ aktuálně podepsalo smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti s francouzskou společností Framatom. Zatímco Temelín využívá dodávky paliva Westinghouse, Dukovany ho ještě musí odebírat z Ruska. Sokolov rozšiřuje cyklistickou infrastrukturu. Do konce června postaví na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola a do konce léta vybuduje zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom. Na oba projekty získalo město dotační podporu. Fotbalová reprezentace se ještě před odletem na mistrovství světa představí doma proti Kosovu. Utkání proběhne v neděli 31. května v pražské EPET aréně. Jak bude vypadat bezpečnostní opatření, to už vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
8: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostní složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
7: Vstupenky na zápas s Kosovem jdou do předprodeje už dnes. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme moc krát, Moni.
2: Pepa Černý.
6: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 10. hodina už nám odbyla, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chviličku je tady Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, a taky si zahrajeme Víc nebo míň zase se Seditou. Tak připravte telefony, počkejte si na heslo, a teď je tady Michal David. Doufám, že to není předzvěst dnešního dne, protože tahle píseň je od něj, který nebyl úplně dobrý. Já vám přeju, aby dobrý byl. Krásné dopoledne s Blaníkem.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Meky Žbirka a 22 dní posloucháte Rádio Blaník a už je tady Samira.
1: Proč se říká, co se říká
2: na Rádio Blaník.
0: A tentokrát to bude takové muzikantské. Samčí, povídej.
3: Rčení já nic, já muzikant se používá jako výmluva. Takový to, když se snažíme dělat jakože nic, zbavit se viny a zodpovědnosti a předstíráme, že se nás to vůbec, ale vůbec netýká. Někdy se tomu říká alibismus, tedy že dáváte ruce pryč od problému, ale umíte si to skvěle obhájit. Původ může vycházet z tancovaček. Často se totiž traduje, že když na tancovačkách došlo ke rvačce, muzikanti přestali hrát. Někdy se i stáhli a tvářili se, že se jich šarvátka vůbec netýká, protože oni přece jen hráli. A zmiňovala jsem tady i tu šarvátku. Tak nám do češtiny přišla až ke konci 16. století z němčiny, kdy slovo šarvachte znamenalo hlídka. Postupem času se význam posunul k označení třeba bezpečnostní hlídky, kdy došlo k nějakému střetu a dnes už zůstala jenom ta potyčka.
0: Samčo, moc děkujeme a hele, já jsem to našel v písničce.
1: Já nic, já muzikant.
0: Dobrý ne. No, tak jdeme dál.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Samčí, moc děkujeme a teď si dáme další písničku. Lucie Bílá, Hvězda konopiště, Vokurky. Tuhle písničku napsal Ondřej Soukup. Já jsem ho shodou okolností včera potkal na chodníku. Ptal jsem se ho, jestli nechce přijít do parťáku a říkal, přijdu, tak se těšíme.
4: Tělo bez duše.

0: úžasná ABBA na vlnách Rádia Blaník a Chiquitita. Tak co, jdeme hrát? Pojďme hrát. Víc nebo míň? To je klíčová otázka. Přátelé, já vám to tedy vyhlásím, jo. Hrajeme opět o balíček produktů od Sedity. Tedy oplatky, sušenky, polomáčené, klubky, ABC sušenky i sladké pečivo v dřevěném šuplíku s voucherem do Potena Panen za 3000 korun. Ale celé dohromady i s tím voucherem to má hodnotu asi 5000 korun. Přátelé, já vám chci jenom říct, že Sedita je tradičním výrobcem sušenek a oplatek, který své výrobky vyrábí z kvalitních surovin už od roku 1953. Sedita kromě oplatek nabízí i sušenky pečené z kvalitních surovin a recepturou, máslové klub sušenky, potom třeba věnečky s vanilkovou nebo kakaovou příchutí, ABC sušenky a mnoho dalšího. A teď je otázka, jak se přihlásit do té hry víc nebo míň. No, napište SMSku na číslo 603 118 118, napište tam, jak se jmenujete, odkud jste a potom je potřeba napsat heslo. Já jsem si tak říkal, jaké bych vám dneska dal heslo. No, kdybych byl bestie, tak bych chtěl, abyste napsali croissant. Ale protože nejsem bestie, tak dnešní heslo je sušenka. Tak pište a mějte u sebe telefon, protože dvěma z vás zavolám. Posloucháte Blaník.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
10: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
11: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
17: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
19: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

0: Opět Radeček a Eli, i tak to za to stojí občas napsat do Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Protože Blaník může zavolat zpátky a teď volá do Plzně a dovolal se paní Aničce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se máte v Plzni?
3: No, tak nějak, dobře.
0: Máte tam taky takovou šedivou oblohu dneska?
3: Vítr hlavně.
0: Vítr, to je
3: blbý.
0: No, tak snad to přejde. No a na telefonu je taky Petr, který je v rodišti Rádia Blaník v Mnichovicích. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Ale on je někde na cestách, že jo?
4: Já jo, jezdím.
0: Jezdíte, vy se živíte jako řidič?
4: Ano.
0: Tak to si občas dáte nějakou sušenku po cestě, ne?
4: No, je to sladký, ale nervy.
0: No, tak možná dostanete celou škatuli. Uvidíme, mám pro vás takový balíček od Sedity, už jsem to říkal. Je tam toho spousta, ale pojďme pokročit rovnou k té naší herní otázce. Ano, vy budete hádat první, jo? Tak to zkuste. Poslouchejte pozorně. Kolik produktů celkově prodává Sedita v řadě sladkého pečiva?
3: Mm-hmm.
0: No, rychle.
3: 22.
0: Třeba. Říkáte 22. A já se ptám, Petře, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Ještě víc myslíte, jo? Ano, vy jste to strašně přestřelila. A stačilo to.
3: Jo, dobře.
0: Petře, Aničko, normálně je jich 8, jo?
3: Jo.
0: Protože sladké pečivo, to jsou croissanty, muffiny a krostatýny a pikolíny, to ani nevím, co je, ale croissanty jsou v 3 příchutích, 2 příchutě mají muffiny, 2 příchutě pikolína a 1 příchuť krostatýny. Takže to číslo, které jsem chtěl slyšet, je 8, ale 22 úplně stačilo. Petře, já na vás veškeré kontakty mám už, to jsme si předali. A já vám pošlu aspoň CDčko do Mnichovic, jo?
4: Jo, děkuju.
0: Tak jo, mějte se, šťastnou cestu, nashledanou.
4: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou. A Aničku, vám moc gratuluju.
3: Ano,
0: ještě
3: děkuju.
0: Vám zopakuju, co přesně dostáváte, to je úplně na jiné stránce, ale to nevadí. Jsou to sušenky, oplatky, sladké pečivo od značky Sedita v dřevěném šuplíku, ten je takový celý designový, krásný a navíc voucher na nákup v Poten a Panen za 3000 korun. Tak gratuluju, jo, posílám.
3: Děkuju moc krát.
0: Nemáte za co. A mějte se krásně.
3: Taky, nashledanou.
0: Tak, zase to byli sympatiáci, přátelé, mohli jste to slyšet. No a zítra budeme hrát dál.
1: Víc nebo míň.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
0: A budeme si hrát třeba Elány na Blaníku. Za malou chvilku.
5: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
6: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
7: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
6: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. stavte pořádně.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: První probuzení na moři?
15: První selfie s delfínem.
16: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
17: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
20: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
21: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Boj spotřebič. Buč. Nice boy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Celý Blaník se proměnil v jeden velký ploužák, tady vám řeknu. George Michael, a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Vanastovky! Co bude pak, nám prozradí skupina Kryštof. A muž, kterému bude pozítří 40, nám zaspívá Tomáš Klus. Nemá rád, když mu to připomínáme. Tomáši, už v pátek budeme se těšit, navíc celý víkend s Tomášem Klusem. Budeme hrát o jeho CDčka, možná přihodí ještě něco dalšího. Mluvil o tričkách a tak se necháme překvapit. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, v tom budeme taky pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a malý kousíček už bude 11. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
8: CZ. Náplně hned.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
11: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
12: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
11: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Pěknou středu přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká oblačno až zataženo, během odpoledne přijdou i přeháňky, k večeru a v noci bude pršet četněji. Teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, na řadě je dopravní servis.
14: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Blaník za volantem.
13: Na hlavním tahu z Prahy na Tábor u odbočky na Konopiště u Benešova zasahují záchranáři a policisté u dopravní nehody. Počítejte s omezením, zatím má kolona asi půl kilometru. Na Táborsku v Sezimově Ústí v křižovatce ulic Rudé armády a Táboritů bourala dvě osobní auta. I tady čekejte komplikace v provozu. Pozor si dávejte i na příjezdu do Prahy po D5. Slovo má Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Sklonu vozidel mezi 9. a 4. kilometrem počítejte také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru je porouchané nákladní vozidlo, které stojí v pravém jízdním pruhu. Zdržíte se zde okolo 30 minut.
13: Kolona sahá prakticky až ke sjezdu na Loděnice. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
13: V kauze Bečvářova statku padl verdikt. Ovocnáři sčítají škody za jarní mrazy. Převrácený autojeřáb komplikuje příjezd do Prahy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Soud poslal bývalou ředitelku Pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou do vězení. Kvůli restituci Bečvářova statku si má odsedět 5 let. Zároveň má také 5letý zákaz působit ve státní správě anebo samosprávě na rozhodovací pozici. Spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudu škodu za skoro 0,5 miliardy. Dubnové mrazy dělají vrásky ovocnářům. V současné době provádějí šetření v jednotlivých podnicích, kde se snaží přesněji odhadnout škody. A víc říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
17: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
13: Ovocnáři vše upřesní během příštího týdne, kdy budou mít výsledky. Autojeřáb převrácený na bok blokuje Strakonickou ulici u Zbraslavy nedaleko Prahy. Řidiči přijíždějící od dálnice D4 tak musí od rána připravit na komplikace. Na místě se tvoří kolony. Na místě také budou pracovat vyprošťovací jeřáby a po dobu odstraňování následků nehody bude silnice ve směru do Prahy zcela uzavřena. Česko spustilo svou první AI factory. Jde o český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače. Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba 1 miliardu bude také pořízení nového superpočítače. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
18: Děkuju moc, Moni.
19: Pepa Černý
20: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Přijde kolega Petr Slíva, on tady shodou okolností je už teď. A co pak chystáš, Peťulko, prosím tě, zase zlaté české ručičky?
21: Budeš se divit, ale chystám zase zlaté české ručičky.
0: A ty jsi zase našel, jo?
21: Já jsem je zase našel a nedalo mi to ani moc práce.
0: To je prostě bourák. No tak těšte se. Tohle jsou 12 Andělé.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Kristýna a Stonka na Blaníku. Přátelé, jsou před námi další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. A tentokrát Péťa sehnal potulného provazníka. Tak poslouchejte pozorně.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Michalem Mereďou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A já o vás vím, že vás fascinují vlákna a že jste potulným provazníkem. A teď mi to musíte nějak spojit dohromady a všem to vysvětlit. Co to znamená?
4: Potulným provazníkem jsem se stal úplně náhodou. V podstatě je to takový, že se přetrhlo jednou, když je lano, tak jsem se to nějak začal zajímat, proč jsou ty vlákny tak nějak zvláštně stočená. Zkusil jsem první lano, stočil jsem ho vlastně a nějak jsem se tomu začal věnovat. Pak mě začala hodně fascinovat ta historie toho lana, takže jsem se začal hrabat v podstatě informací v různých archivech, až jsem se v podstatě dopátral k té historii a teďka v to chvíli dělám vlastně od doby ledové až po dnešní dobu.
3: Co jste zjistil, jaké zajímavosti?
4: Že každá v podstatě část světa je na tom úplně jinak, že jsme se posunuli zajímavou cestou, jak třeba v Egyptě, nebo vysloveně v Japonsku, nebo u nás v České republice, v dnešní České republice. A nejzajímavější, nejstarší nález, co jsem nalezl, tak je 40 000 let starý.
3: Kde jste to našel?
4: Je to vysloveně v Německu, je to německý nález. A našel jsem to v podstatě díky dnešnímu internetu, protože to vystavili v muzeu a společně s tím nalezli ještě další části, ale původně taky nevěděli, čemu to vlastně sloužilo, takže zkoušeli různé techniky, až nakonec jim došlo, že to asi nejspíš bylo na provazu.
3: No, vy jste prý udělal úplně rodokmen provazu.
4: Ano.
3: Co si pod tím mám představit?
4: Rodokmen provazu v podstatě, jak ten provaz se vyvíjel. To znamená, začneme na nějakých poruškách kůže, kde se vlastně ten provaz prvně používal na oděvu, pak se postupovalo přes líko, přes nějakým způsobem kopřivu, knopí, až v podstatě do dnešních materiálů. Takže jak ten provaz v podstatě měnil tvar, jak se začal používat technologicky, vlastně, jak se vyvíjel a podobně.
3: Už jsem viděl košily přesně z kopřivových vláken.
4: Ano.
3: A ten člověk, který ji udělal, mi říkal, že to byla neskutečná práce a že kdyby se ta košile měla zaplatit, tak jdeme do 100 tisíců. Je to pravda? Je to tak?
4: Bohužel je to pravda, protože ono zpracování vyslovení některých materiálů je velice náročné, ten postup je strašně zdlouhavý. Je pravda, že tady tahle ta košile, pokud by člověk to měl sečíst na práci a na materiál, tak ono to vyjde strašně draho. No?
3: Ten váš rodokmen je někde k vidění?
4: Jezdívám po různých akcích, kde právě ten dokument vykládám, jakože jakým způsobem se vyvíjel.
3: Na jaké nejbližší akci vás mohou posluchači potkat?

0: určitě vím, že budu na Sovinci, 100% budu na Sovinci až v červnu, kde vlastně budu mít kompletní provaznickou dílnu a budu ukazovat vlastně výrobu těch lan a té historie právě toho provazu. Měl bych tam mít nejspíš zase vystoupení, takže úplně poslední bude příběh provazu, takže určitě doporučuji přijít, bude taková zajímavost.
1: A Michale, vy máte i internetové stránky, kdyby se člověk chtěl seznámit blíž třeba hned teď?
0: Přesně tak, totulniprovazník.webno.cz.
1: Tak Michale, já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. Zůstaňte mi ještě na lince a naslyšenou.
0: Taky, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: A Jeťo, moc krát děkujeme. Poznáváte tuhle kapelu? Loni byli na Konopišti, teď mají koncertní pauzu a jmenují se Krištof. Hezké dopoledne.
5: Tančí.

0: Tohle je absolutní klenot. We are the world. Charitativní píseň, která loni oslavila 40. narozeniny. Je pod ní podepsán hlavně Lionel Richie spolu s Michaelem Jacksonem a tady ten hit, ten vynesl miliony dolarů na dobrou věc právě pro hladovějící Afriku. No a koho jste tam slyšeli? Stevieho Wondera, Dianu Ross, Bruce Springsteena, Tinu Turner, Boba Dylana dokonce, Ray Charlesa. Úžasná záležitost na Blaníku. Za chvilku Tomáš Klus dokola. No a taky Mike Oldfield nám zahraje. Tak posloucháte Blaník, krásné dopoledne.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
2: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
1: Počkej. Castle.
2: Castle video. Sakra. Castle video.
3: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
2: Zamkni video.
3: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
7: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
8: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
7: A co by nám mohlo ulehčit?
8: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
7: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
8: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
7: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
8: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
9: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Kdo pa nám to hrál, kdo pa nám to zpíval, čudlík mačkám teď.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaní.
0: Hvězda Konopiště, Jirka Korn. My se na něj strašně těšíme, on tam bude letos úplně poprvé, přátelé. A když jsme u toho poprvé, tak já tady koukám na telefon, linka číslo jedna je jenom jedna. Tak, a je zvednutá. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý.
0: Kdo jste, prosím, jak se jmenujete?
2: Šimon Petr.
0: Šimon Petr. Šimone, prosím vás, proč voláte na Blaník teď, takhle předpolednem?
2: No, protože jsem slyšel Jirku Korna.
0: A co to podle vás znamená?
2: No, že bude zpívat na Blaníku,
0: no.
2: Na Konopišti.
0: No, to bude, to už jsem říkal. No,
2: no, no. A dneska byla vyhlášena jakoby soutěž.
0: Jo, myslíte? A vy jste slyšel tu ukázku? Jo, a přišlo vám, že to je Jirka Korn, jo?
2: No, určitě tam byla Iveta.
0: Iveta, počkejte, já to zkontroluju, jo? Vy máte pravdu, ty dechy, to je Iveta, že jo? No, no tak si zatleskáme, máte dva lísky na Konopiště zadarmo. Šimone, odkud jste?
2: No, z Mnichovic.
0: Z Mnichovic přímo, aha. No a už jste někdy byl na Konopišti?
2: Nebyl.
0: Nebyl, takže budete úplně poprvé.
2: Samozřejmě.
0: A koho vezmete sebou?
2: No, zkusím manželku, jestli no, bude chtít.
0: Já si myslím, že bude chtít. No tak si to užijte. Jsem moc rád, že jste zavolal. Já si tady ještě opíšu vaše telefonní číslo. A všechno si myslím, že bude v pořádku. Tak se mějte krásně. Já vám pak zavolám. A zatím nashledanou. Gratuluju.
2: Jo, jo, děkuju moc krát. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak jste to slyšeli, přátelé. Další lístky mají svého šťastného majitele. My takhle rozdáváme tu poslední asi tak zhruba stovku, bych řekl. A ještě na to máme asi tak týden. Dneska, jestli ještě budeme hrát, já nevím, jestli vám to mám prozradit nebo nemám, ale víte co, jak já vám to prozradím. Dneska ještě dva lístky půjdou do světa. Jo, tak pozorně poslouchejte Blaník, mějte připravený telefon a my se na vás samozřejmě 30. května moc těšíme.
1: Koncert pro všechny bez validi.
3: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku třeba Maria Rotrová a Štěstí na Blaníku. A víte, jaký nás čeká na Blaníku víkend?
5: Že chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe.
3: Na Blaníku oslavíme další velké kulatiny.
1: Tomáš Klus má 40. narozeniny.
3: A my pro vás

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Marie Rotrová a Štěstí na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, je před námi česká hodinka na Blaníku a víte, co to znamená? No, že budeme hrát pouze a jen české písničky, jako každý den, mezi 12. a 13. hodinou. A jak bych vás tak navnadil? No, zahrajeme si třeba tuhle, tu znáte úplně všichni. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. Karel Gott na Blaník prostě patří, to jasné. My vám hrajeme hezky česky a v následující hodině pouze. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 8 minut už bude poledne. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Tak, je to totálka.
4: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
5: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.czu.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude oblačno až zataženo, k večeru přehánky a teploty vyšplhají k 16 stupňům. Zítra čekejte oblačno až zataženo, přechodně polojasno, opět lokálně přehánky a v odpoledních maximech naměříme 12 až 15. Tolik počasí, jdeme na silnice.
12: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Blaník za volantem.
11: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Sklonu vozidel mezi 9. až 4. kilometrem počítejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru je porouchané nákladní vozidlo, které stojí v pravém jízdním pruhu a v této koloně se zdržíte okolo 20 minut.
11: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. Tolik do Dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu a krásné odpoledne.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Alarm byl během krádeže lebky vypnutý. Dobrovolníci v ulicích prodávají žluté kytičky. V Českém Krumlově je festival piva. Hezké poledne začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědní na začátku bohoslužby. Byla uložená ve vitríně pod alarmem, který byl ale v tu dobu vypnutý, a to kvůli bohoslužbě. Uvedl to představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonném Pavel Maria Majer. Vzácná lebka byla ukradena včera večer. Začal 30. ročník sbírky Český den proti rakovině. V ulicích můžeme potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří prodávají tradiční žluté kytičky. Pokračuje místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
16: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček.
15: Dobrovolníci budou v ulicích pouze dnes, až do neděle, ale mohou zájemci žlutou kytičku získat na pevných distribučních místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Český Krumlov patří celý květen pivu. Festival nabízí měsíc plný degustací, pivních procházek, hudby i zážitků spojených s místní pivní kulturou. To ale není všechno, jak říká mluvčí města Petra Nestávalová.
17: Vrcholem pak bude Den pivovaru Krumlov nadcházející sobotu 16. května, kdy návštěvníky čeká hudba, prohlídky pivovarů, soutěže i oslavy 10 let novodobého pivovarnictví ve městě.
15: Festival není pouze o pivu, chce lidem také ukázat příběhy místních podniků nebo tradici pivovarnictví. Opavský magistrát znovu otevřel myšlenku dostavby budovy Slezského divadla na Horním náměstí. Přesunout by se tam mělo zázemí divadla, dílny, prádelna či depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu v ulici Rybí trh. Ta je ale ve špatném stavu a její další využívání je dlouhodobě neudržitelné. Tolik zprávy Rádia Blaník a vracím slovo Pepovi.
0: A já moc děkuju, Domi.
18: Pepa Černý
19: na Rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to tady pravé poledne a my si dál budeme hrát pouze a jen hezky česky, tak jak jste u nás v tuhle dobu zvyklí. Taky si budeme trochu povídat, samozřejmě dorazí i Valecká, se kterou probereme něco velice důležitého, ale nejdůležitější úplně jsou české písničky a těch mám pro vás hromadu. Činasky, Lenka Filipová, Mandraže, Petr Rezek, no a taky Karel Gott. Tady je Lady Karneval.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Aplikace slaví. Naše Sára Voldánová pro vás pozbírala spoustu zajímavých informací, protože byla na slavnostním večeru na oslavě této aplikace v Senátu. Tak Sáro, povídej.
2: Hezký den. Aplikace Záchranka letos slaví 10 let fungování a stále ukazuje, jak důležitou roli může v krizových situacích sehrát. Potvrdil to třeba případ z minulého víkendu, kdy při vážné nehodě motorkářky pomohl kolem jdoucímu videohovor se záchranáři přes aplikaci správně poskytnout první pomoc. A žena pak byla naštěstí včas transportována vrtulníkem do nemocnice. Za dobu svého fungování pomohla záchranka přivolat pomoc už ve více než 240 tisících případech a ve svém telefonu jí mají téměř 4 miliony Čechů. Výročí si připomněla slavnostním večerem v Senátu, kde jsem se byla podívat a dozvěděla jsem se mimo jiné i to, jak celý projekt vznikal. Její autor Filip Maleňák zavzpomínal na svoji původní vizi vytvořit jednoduché tlačítko, které v nouzi přivolá pomoc a zároveň odešle přesnou polohu volajícího. Dnes je ale záchranka komplexní platformou, která umožňuje například komunikaci se záchranáři prostřednictvím videohovoru nebo posílání varovných upozornění. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
1: Ano, jak to zaznělo, jednoduché tlačítko. Sáro, moc děkujeme za tyhle informace. Aplikace Záchranka je prostě skvělá, byl to skvělý nápad a já věřím, že zachrání spoustu životů. Tak si ji nezapomeňte dát do svého telefonu. Určitě, i když ji nikdy nepoužijete, bude dobře, že ji tam máte. No a my pokračujeme dál hezky česky s Danem Bártou.

0: Tak tohle byl Nicky Jam a Enrique Iglesias na Blaníku. Přátelé, dneska sice sluníčko nesvítí, přesto sluníčkový den je, respektive květinový. Český den proti rakovině, to je celorepubliková sbírka Ligy proti rakovině, která i letos nabízí žlutý kvítek měsíčku lékařského na podporu boje proti rakovině. A tentokrát se zaměřením na prevenci nádorů hlavy a krku. Pomoci můžete samozřejmě v ulicích zakoupením kvítku od dobrovolných. Minimální příspěvek bývá obvykle 30 korun a to není malá částka. Pozor, když přispějeme všichni, tak se to prostě nahromadí a ta částka bude veliká. Poslat můžete i DMSku, v ulicích můžete přispívat dneska a na pevných místech do 17. května. Všechny informace najdete na www.cdpr.cz.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Toto letí, zítra už je čtvrtek.
3: To je takový malý pátek.
2: A to je dobrá zpráva.
3: A na další dobré zprávy se těšíme už zítra po 6.
2: A taky se budou proplácet účtenky a budeme mít hosta na telefonu. Tak zítra, těší se na vás Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
14: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
18: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
17: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
19: No to bych to pěkně zvoral.
18: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
10: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
20: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
10: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
20: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
21: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
22: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
23: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.
24: Tak je to totálka.
25: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Check it out, check it out.

0: Obyčejný příběh, to byla písnička Michala Davida, jednoho z našich gratulantů na Konopišti.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaní.
0: My se na něj moc těšíme, určitě to bude zase velká show, až se objeví na pódiu. Pokud máte lístek, máte to jasné, pokud lístek nemáte, tak ještě pořád není nic ztraceno. My se na vás budeme i tak 30. května těšit, protože vy můžete lístek získat zadarmo. Tady u nás na Blaníku, a to i přesto, že je opravdu vyprodáno. Každý všední den vám vždycky v 8 ráno představujeme jednu krátkou hudební nápovědu a vaším úkolem je poznat, kterou hvězdu Konopiště hledáme. No a protože mnozí z vás třeba už byli ráno v práci, nebo jste to nějak jako nestihli, neslyšeli, já pro vás tu ukázku mám. A dneska můžete díky tomu vyhrát vstupenky na Konopiště. Tak si to pojďme poslechnout. Tak, teda to by mě zajímalo, jestli jste z téhle ukázky poznali, co to je. Já to dám ještě jednou, jo. No, tak, kdykoliv mezi tou osmou, kterou jsem zmiňovala, a 19. hodinou může zaznít písnička od tohoto interpreta. Když ji uslyšíte a zavoláte po jejím doznění jako první na číslo 800 109 109, vyhráváte dvě vstupenky zdarma na Blanické Konopiště, takže je možné, že i když lístek zatím nemáte, tak se 30. května poznáme, potkáme.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Anem 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
2: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
1: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Dnes vás na televizi Seznam čeká předposlední díl druhé řady vašeho oblíbeného seriálu ze světa záchranářů. Jeden zásah se přímo dotkne i Fandy bez nosky. O překvapení nebude mít nouzi doktor Kaderka, stejně jako doktor Bláha. Nenechte si tedy ujít další epizodu ze seriálu Sanitka 2 už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Jo, klid, to je vzácné zboží. To byl Xindl X a Dřevo. Na Blaníku za chvilku bude 14 hodin a potom další české písničky. Třeba Marie Rotrová. Řeky lásky, kolem nás dál. Řeka lásky nebo Jana Kratochvílová. Taky Marek Ztracený zaspívá Zastav mě. Zastav mě. 14. hodina to bude za 6 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaši zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
7: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně se mohou vytvářet také bouřky. Sem tam vykoukne sluníčko a teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů. Jdeme na silnice.
14: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Blaník za volantem.
13: Na dálnici D10 na 32. kilometru ve směru na Turnov dejte pozor na porouchaný kamion. Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy od Berouna. Na 8. kilometru stojí porouchané auto. Na trase ze Strakonic do Prahy v koloně za Jíloviště se srazila dvě auta, počítejte tam s narůstajícím zdržením. Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 je asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte také v protisměru. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Ministerstvo práce chystá vznik nového úřadu. Mistrovská zkouška posílí prestiž řemesel. Zákaz pití alkoholu se má v Hradci rozšířit. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Od roku 2028 by mohl začít fungovat Úřad pro rodinu a ochranu dětí. Jeho vznik teď připravuje Ministerstvo práce. Úřad má zajistit stejný přístup sociálních pracovníků k případům ohrožených dětí po celé republice. Poskytnout by měl návody postupu, ve složitějších kauzách pak podporu psychologů, právníků a dalších expertů. Česká řemesla ukotví svou prestiž. Vláda schválila návrh zákona o takzvané mistrovské zkoušce. Řemeslníkům to zajistí nejen oficiální potvrzení jejich odbornosti, ale má to také zvýšit důvěru zákazníků, říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
11: Nová legislativa má zavést jednotný a celostátně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Ten umožní zkušeným řemeslníkům získat oficiální potvrzení jejich vysoké odbornosti a praxe. Cílem je posílit prestiž řemeslných profesí, podpořit kvalitu služeb i motivovat mladou generaci ke studiu technických a řemeslných oborů.
16: Nový systém navazuje na tradici a je inspirován modely ze zahraničí. Češi si nejčastěji půjčují v rámci rodiny. Podle výzkumné agentury NMS směřuje tok peněz především od rodičů k dětem. Významný je i mezi sourozenci. Další podrobnosti přidá reportér Radek Barkman.
17: Přeji hezký den. Větší částku je ochotno půjčit svým příbuzným až 80% Čechů. O 10% méně chce žádat o vyšší půjčku právě členy rodiny. Nejčastěji půjčují rodiče dětem, a to zejména na bydlení, nečekané výdaje nebo na start podnikání. Průměr nejvyšších půjček se pohybuje okolo 150 tisíc korun. I nadále si až 3/4 Čechů tvoří finanční rezervu na spořícím účtu. Téměř polovina populace si pak odkládá peníze na důchod v rámci penzijního spoření. Z Prahy Radek Barkman.
16: Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti, a to o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky už projednala rada města a ještě ji budou 19. května schvalovat zastupitelé. Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat. Tolik zprávy a k mikrofonu se vrací Iva.
18: Iva Lecká
19: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, za chvilku navštívíme Ladův kraj, brzy totiž začne festival Ladova kraje. Máme pro vás podrobnosti a v dobré zprávě se Sárou se vydáme do Jihlavy, kde vymysleli, jak přestat plýtvat jídlem. A to tedy, to si poslechneme. 14 hodin a minuta k tomu startuje další odpolední 60-minutovka.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Jsem já. Teď jsem si vzpomněla na to, jak jsem minulý týden chraptila, jak jsem neměla hlas. Vidíte, kdybych zkusila zpívat. No, Jana na tom postavila celou kariéru, že jo? No ale pojďme k tomu, co jsem avizovala před chvílí. Jedna pozvánka na sobotu ve Velkých Popovicích se totiž koná festival Ladova kraje. Možná pravidelně jezdíte. A Ladův kraj, to je zároveň i náš Blanický kraj. S pozvánkou je tady za organizátory paní Jana Procházková.
2: Vyrazte před pivovar ve Velkých Popovicích na festival Ladova kraje. Čeká vás program pro děti i dospělé, spousta zábavy a hudba kapely Circus Brothers. A pozor, obce Ladova kraje změří síly v disciplínách, které byste doma radši ani neskoušeli. Přijďte fandit, smát se a užít si den. Festival Ladova kraje, 16. května ve Velkých Popovicích. Těšíme se na vás.
1: No paráda, tak v sobotu je program jasný a my se vracíme k písničkám.

0: Čas nejde vzít zpátky, zpívá David Koller. Tak kolik teď máme? 14 hodin a 22 minut. Celosvětově se vyhodí přibližně třetina všech vyprodukovaných potravin, což představuje obrovský ekologický a ekonomický problém. Každý Čech vyhodí v průměru 79 kilo jídla ročně, to je neskutečné. Omezením tohohle plýtvání ale můžou domácnosti ušetřit přes 8 tisíc korun ročně. Co jsou hlavní příčiny? Nevhodné skladování, že to prostě špatně uložíme a pak to prostě vyhodíme, nadbytečné nákupy, kupujeme i to, co nepotřebujeme, a nepochopení data trvanlivosti. Jsou ale místa, kde se tohle snaží změnit. Tam se na to zaměřili a snaží se nic nevyhazovat. Třeba v jedné jihlavské škole. Podrobnosti přinese za chvíli Sára Dvořáková v Dobré zprávě.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Je středa, to znamená, že potřebujeme parťáka. A přijede na Vespě. Bude to herec, sympaťák a hlavně vespař. David Matásek tady bude mezi 4. a 5. Tak poslouchejte Blaník.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Tak a je to totálka.
7: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak, toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
13: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
14: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
13: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Když potřebujete brýle, tak
17: Bob Optik.
16: Když kontaktní čočky, tak
17: Bob Optik.
16: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
17: Bob Optik.
16: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
17: Bob Optik.
16: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
18: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

0: kvality. XXX Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Víte, co je na okurkách F-ko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky F-ko. Vždy to nejlepší.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.

0: Já tě zastavuju, Marku ztracený. Právě jsme si ho zahráli na Blaníku. Krásné odpoledne, ale teď už nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu opět naše milá Sára Dvořáková. Tak já tě zase vítám, ahoj.
2: Děkuju, ahoj Ivčo a krásný den všem. Dnes s dobrou zprávou zamíříme do Jihlavy. Místní střední stavební škola se rozhodla neplýtvat jídlem. Nevydané obědy proto nabízí v automatu veřejnosti. Jídlo zkompletují, zváží a zabalí. Nakolik hotovka vyjde a jak na tento nápad škola přišla, vysvětluje její ředitelka Markéta Metelková.
3: Naše školní jídelna vaří asi pro 700 strávníků a některá jídla zůstanou nevydaná, protože si je strávníci nevyzvednou. A dřív to bylo tak, že vlastně tahle jídla se musí ekologicky zlikvidovat, jinými slovy vyhodit, tak jsme se rozhodli, že bychom chtěli najít způsob, jak tato nevydaná jídla dál použít, využít. Výsledek je ten, že nevydanou stravu prodáváme za 65 korun ve výdejním automatu.
2: V automatu, který se nachází před budovou školy, se dá platit pouze kartou. Týdně takto škola rozprodá asi 250 obědů.
0: No tak to je ale velmi inspirativní, přátelé. To se mi líbí. Zdravíme tedy do Jihlavy, žádné plýtvání jídlem, to se nedělá. Naopak, když něco zbyde, vždycky se najde někdo, kdo si to vezme, že?
2: Tak.
0: Paráda. Tak děkujeme za inspirativní dobrou zprávu. Sáro, měj se hezky a zítra ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Že chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe. Na Blaníku oslavíme další velké kulatiny.
4: Tomáš Klus má 40. narozeniny.
1: A my

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč.
1: Nice boy.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tělo zakryje.
1: To byly Činasky a Zuzka Norisová a Dobrák od Kosti na Blaníku. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku Argema. Tak je Lucie Bílá a Útěk. A Honza Kalousek. Zkrátka hezky česky na Blaníku, tak jak to máte rádi i po 15. hodině, tak za chviličku jsme zpátky, 15. za 6 minut. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
5: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
4: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
5: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
4: A co další volnočasové aktivity?
5: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
4: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty zítra se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni, jak tomu bude většinou oblačná až zatažená obloha s přeháňkami. Sem tam ale vykoukne také sluníčko. Teď se vydáme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti zjišťoval Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: V koloně se zdrží řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za Loděnicí na 9. kilometru, 15 minut navíc jedou osobní auta k Pražskému okruhu.
2: Porouchané auto nepřehlédněte na D1 na 14. kilometru ve směru na Brno a na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod, teď jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Sněmovna se ke schvalování sporné novely vrátí v pátek. V ulicích jsou dobrovolníci se žlutými kytičkami. Americký prezident dorazil do Číny. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se podle dosavadních informací mohlo také hlasovat. Opozice předlohu kritizuje. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová změny hájí. Začal 30. ročník sbírky Český den proti rakovině. V ulicích můžeme potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří prodávají tradiční žluté kytičky. Pokračuje místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
10: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček.
9: Dobrovolníci budou v ulicích pouze dnes, až do neděle, ale mohou zájemci žlutou kytičku získat na pevných distribučních místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Řidiči v Praze si už nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit omezení tranzitní dopravy. Zákaz se netýká vozů integrovaného záchranného systému, MHD, dopravní obsluhy a držitelů parkovacích oprávnění pro Prahu 1. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Ve čtvrtek se setká mimo jiné s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Kromě obchodu by mohli podle médií řešit například i americko-izraelskou válku s Íránem či prodej amerických zbraní Tchajvanu. Trump dorazil do Číny jako první prezident USA po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
11: A se mnou tu za chvíli bude Mirek Táborský, vydáme se opět na cestu. Taky se našel deník Cesty do pravěku, legendární film má knižní podobu. A uzavřeme naše 6-týdenní povídání s Milanem Pospíšilem z Buřinky o úsporných rekonstrukcích. Tolik nástin následující hodiny a startujeme hezky česky, tak pohodový poslech.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: byl útěk a Lucie Bílá. Vy posloucháte Rádio Blaník, za 4 minuty už bude 4:15. No a my se teď vydáme na cestu, připraven je Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Říká se do třetice všeho dobrého. A tak se po třetí vracím do Hradce Králové, kde bylo loni v listopadu otevřeno v obecním domě Petrov muzeum. A stejně jako má svoji historii značka hudebních nástrojů Petrov, tak také expozice, která ji přibližuje, nevznikla jako úplně nová. První muzeum společnosti Petrov bylo totiž otevřeno už roku 2013 přímo v areálu továrny na okraji města. Bylo ale přístupné jen pro objednané skupiny, nikoliv pro běžné jednotlivé návštěvníky. Celková roční návštěvnost i tak dosahovala zhruba 3000 osob, takže celkem logicky přišel časem nápad, jak představit unikátní tradici také širší veřejnosti. Pro tenhle záměr bylo třeba najít vhodné prostory v centru města a muzeum přestěhovat. Do realizace nové expozice v části informačního centra v budově obecního domu se loni pustila společnost Petrov ve spolupráci s destinační společností Hradecko, která provozuje městské infocentrum i nové muzeum. Dříve se na jeho místě nacházelo zákaznické pracoviště dopravního podniku a část se využívala na krátkodobé výstavy. Nová expozice vznikla v rámci oslav 800 let města Hradce Králové a vyžádala si investici ve výši zhruba 1 000 000 korun. Je přístupná samostatně, bez průvodce, ale přes web a QR kódy můžete využít audio průvodce, který má 13 zastavení. A pokud si budete chtít expozici prohlédnout opravdu důkladně, počítejte, že vám to zabere alespoň hodinu. A ještě jedna zajímavost. Pokud budete sledovat webové stránky muzea, můžete zjistit termíny komentovaných prohlídek, které vedou osobně členové rodiny Petrov. No a kdybyste se na jejich termín nedostali, tak vám příště doporučím, co byste v Petrov muzeu neměli minout. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Honza Kalousek chodí ulicí a teď byl na Blaníku. Krásné odpoledne. Teď poslouchejte, jo. Představivost pracuje. Čtyři kluci na výpravě proti proudu času. S každým dalším krokem vstupují hlouběji do dávných světů. Na horizontu se objevují Stegosaurus s dravým Ceratosaurem. A fantazie ožívá. Víte, o čem mluvím? No jasně, film Karla Zemana, který vznikl v roce 1955, Cesta do pravěku. Knižní podobu ovšem získal, přátelé, až teď po více než 70 letech, a to díky Muzeu Karla Zemana a výtvarníkovi Jakubu Fabelovi. Z původního snímku vlastně tahle knížka vychází, ale vypráví to současným jazykem obrazu. Otevírá tedy dveře k tomu ikonickému dobrodružství, které jsme milovali, i těm nejmenším čtenářům. Knížka by měla být součástí nabídky Pražského muzea Karla Zemana, takže až tam vyrazíte, tak si ji tam můžete pořídit. No a na její vydání můžete i přispět a být vlastně tak trochu tvůrci, aby mohla do světa. Za 4 minuty bude 15:30, pokračujeme dál.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
3: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglický zámek?
2: Počkej. Castle.
3: Castle Video. Sakra. Castle Video.
4: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
3: Zamkni video.
4: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfp.dp.

0: domácí vedliny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jo!
13: Jipi, jipi!
14: Jí!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Posloucháte Blaník, krásné odpoledne, za 4 minuty už bude 3:15 a my uzavřeme náš seriál s Buřinkou.
1: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na rádiu Blaník.
0: 6 týdnů jsme se společně s Milanem Pospíšilem z Buřinky prokousávali jednotlivými částmi úsporné rekonstrukce domu. Takže už víme, že úsporná rekonstrukce není jen o jedné technologii, ale o tom, že jednotlivé kroky do sebe zapadají, navazují na sebe a dohromady dávají smysl. Dneska si s Milanem Pospíšilem všechno hezky shrneme. Takže Milane, čím začít?
2: Určitě je dobré začít plánem, ke kterému bych si přizval odborníka. První by se mělo řešit zateplení a utěsnění domů, protože je to základ. Bez toho nedává smysl řešit výměnu zdroje vytápění ani fotovoltaiku, protože menší spotřeba rovná se menší technologie. Zároveň bych se nebál si na úspornou rekonstrukci půjčit, protože moje výsledná úspora může být vyšší než právě splátka bance.
0: Milane, já moc děkuju. Děkuji tedy Milanovi Pospíšilovi z Buřinky za užitečné rady a ještě dodám, že pokud se rozhodnete pro úspornou rekonstrukci, neváhejte se obrátit na odborníky. Správné pořadí kroků při rekonstrukci totiž šetří dvakrát. Dům funguje lépe, technologie jsou menší a účty, a to je důležité, jsou nižší. Když se to otočí, úspory se často nedostaví. Tak nezapomeňte, klid v peněžence i v rodině je součástí rekonstrukce.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
0: No a já se loučím, mějte se báječně, a už tu tady, musím to místo uklidit, musím to tady všechno pěkně, otevřu okno, pustím svěží vzduch, protože dorazí Pepův parťák a dneska David Matásek. Tak poslouchejte po 16. hodině.
1: Jedinečné a vyprodané.
3: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
3: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
6: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
7: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
6: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
8: Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Spotřebič. Bič. Nice boy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: To je prostě klasika. Roy Orbison, Pretty Woman na Blaníku. Přátelé, čtvrtá hodina se blíží, my si dál budeme hrát hlavně hezky české. Já už tady mám parťáka, už tady sedí, usmívá se, těší se, má dobrou náladu. A vybrali jsme tematické písničky do té následující hodiny, tak schválně, jestli uhodnete, kdo to je. Václav Neckář z básníků, to už byste mohli tušit. Potom je to takový parťák jako Fanánka dlouhodobě. Po highway taky hodně jezdí, i když ne úplně autobusem, ale spíš na Vespě. No a taky je to celoživotní obhájce svého obrovského kamaráda. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je... Taky měli kapelu, i o tom bude možná řeč za chvilku. No i tady David Matásek, hádáte správně, jsem tomu rád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už budou 4. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Ados barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Veselé barvičky jara.
4: Akce platí do konce června.
3: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, ho!
12: Kempovat můžeš i jinak.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni. Zítra pak čekejte většinou oblačno až zataženo, místy slabé přehánky a přechodně se ukáže také sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů. Tolik počasí a jdeme na silnice.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
0: Blaník za volantem.
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: V koloně stále popojíždí řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru, 10 minut navíc jedou osobní auta až k Pražskému okruhu.
1: Na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou bouralo osobní auto s dodávkou, blokovaný je jeden pruh a kolony jsou v obou směrech.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Šťastný připustil vznik rejstříku problémových fanoušků. Alarm byl během krádeže vzácné lebky vypnutý. Mini pivovary se potýkají s poměrně náročnými podmínkami. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr pro sport Boris Šťastný se sešel s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Po jednání řekl, že pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by sportovní kluby měly možnost anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na začátku bohoslužby. Uvnitř se v té době nacházel pouze kněz, který se na obřad chystal. Vzácná lebka byla uložená ve vitríně pod alarmem, ten byl ale kvůli bohoslužbě vypnutý. V Česku aktuálně působí zhruba 520 mini pivovarů, potýkají se ale s poměrně náročnými podmínkami. Podrobnosti doplní reportérka Sára Voldánová.
5: Hezký den, podle prezidenta svazu minipivovarů Michala Voldřicha je situace pro českou pivní kulturu dnes složitější než před několika lety. Minipivovary se potýkají s rostoucími náklady i nejistotou kolem připravované legislativy, která má u nás omezit konzumaci alkoholu. Česká pivní kultura je ale podle něj schopná přirozené samoregulace. Dokazuje to například rostoucí nabídkou lehčích a nealkoholických piv, která dnes vaří už přibližně 15% všech minipivovarů. Z pivovarského domu v Praze Sára Voldánová.
4: Jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu, to ukáže třídílný dokument 72 hodin od režiséra Jana Látala. První díl experimentu, který vychází ze stejnojmenné loňské kampaně ministerstva vnitra, uvede YouTubeový kanál Čexperiment v neděli. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
6: A nejenom já, Domí, nejenom já.
0: Pepovi parťáci
2: na Rádiu Blaník.
6: Je tady další parťák, přátelé, já vám přeju krásné odpoledne. Je teď takový zadumaný, poslouchá, čeká, co řeknu, jak ho uvedu. No tak, je to herec, je to můj oblíbený herec, je to sympaťák, je to vespař, je to včelař, trochu kytarista a taky je to pán prstenů. David Matásek je tady, Davide, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Poprvé na Blaníku. Posloucháte někdy Blaník? Aspoň já trošku, ne?
7: Si musím přiznat, že moc ne. Já mám pocit v poslední době, že ty rádia český jsou takový trochu oldies, že hrajou takovou starší jako hudbu, no. Já jsem starší, to je pravda, ale já jsem spíš asi na těch aplikacích, co jde naprogramovat,
6: no, jasně.
7: A vyhledávají ty.
6: Rád si vybíráte sám prostě.
7: Jo.
6: Ale oldies jste taky, ne? Vy taky hodně šáháte do minulosti v hudbě.
7: No, děti mě teď uvedly do svý hudby, což jsem samozřejmě rád. I když Maruška mě překvapila teda, ta poslouchá Psí vojáky. Jako já jsem
6: fakt,
7: na ní hrozně hartusil, jsem říkal, to je ale moje kapela. A ona řekla, ale, že dobrá muzika nestárne, takže
6: Přesně tak.
7: Takže nemůžu říct nic.
6: Takže to sdílíte prostě, psí vojáky, to je jasný. Davide, letos to bude 10 let od posledních básníků. Další básníci už nebudou.
7: Nebudou, ne.
6: Protože jsme se museli rozloučit s panem Kleinem. Hmm. A bez něj to prostě nemá cenu, je to tak?
7: Je to tak. Takhle jsme si to i s Pavlem vlastně řekli, že i kdyby třeba někoho, nedej bože, napadlo, že by to nějak chtěl pokračovat v tom, takže bez toho Dušana to nemá smysl.
6: Já si to taky myslím, no. Já myslím, že všichni se na tom shodneme. Jo. A ono jich bylo taky dost, že jo, těch básníků, ježišmarja.
7: No, jasně, no. Taková naše kronika.
6: Pojďme se vrátit úplně na začátek. Tuhle písničku všichni dobře znáte a je z básníků a jsem rád, že je tady David Matas.

0: Queenie a David Bowie, Under Pressure, na vlnách Rádia Blaní.
1: Pepovi parťáci.
0: Tak trochu na přání, protože tady sedí David Matásek a já o Davidovi vím, že má Davida Bowieho strašně rád. Já myslím, že deska Heroes, to je úplně nejvíc.
2: To byla moje první vinylová deska, kterou jsem jako vlastně vlastnil. Hmm. Jo. Samozřejmě táta, naši měli spousty desek, ale to nebyla moje muzika. Prostě tohletu v 77. vyšla vlastně tahleta z té berlínské trilogie. Takže to je prostě pořád.
0: Ne. Když zmiňujete berlínskou trilogii, tak David Bowie ano. David totiž teďka ukazuje, vy nekoukáte na kamery, to uvidíte až potom na YouTube, ale ukazuje, že má vlastně na ruce vytetovaný úryvek přímo z We Can Be Heroes,
2: jo, Just for One Day.
0: Je to tak, no. Je to prostě srdcař. Viděl jste Davida Bowieho naživo někdy?
2: Ano, viděl jsem.
0: Tady v Praze?
2: Ne, byl jsem v Passau. Hned po revoluci bylo to takové loučení se Ziggym a s Pavoukem a tak dále. Byla to ještě pavoučí ta scéna, ale už tam hrál jakoby novější věci z Let's Dance a tak.
0: Aha. To já jsem si myslel, že on Ziggyho opustil už v těch jako 70.
2: No, ale tohle to bylo asi první třetina vlastně byly staré písničky Ziggyho Stardusta.
0: Já jsem byl na Davidu Bowie na jeho jediném pražském koncertě tady.
2: To byl ten,
0: jak dostal to, jo. Říkalo se infarkt, pak byl to jako, ale odvezli ho každopádně záchrankou, trvalo to asi 6 písniček, ale brečel jsem jak malej kluk a do smrti na to nezapomenu, vidět ho naživo. No, když jsme u té hudby, tak Davide, já vám musím vyprávět historku, kterou považuji za nejlepší, kterou jsem kdy slyšel, jo. Ale jsou i lidi, kteří nepochopí. Odehrál a vy musíte potvrdit, jestli se stala nebo ne.
2: Aha,
0: jo. Já hraju v kapele s Vojtěchem Kotkem už strašně let, 20 let, přes 20 let a nám vyprávěl, jak takhle byl v Kladenském divadle a holky, které organizovaly takový koncert benefiční pro jeden takový, řekněme, zvířecí útulek, tak ho přemlouvali, aby jsme my s kapelou tam zahráli zadarmo a podpořili je. A my jsme teda, respektive Vojta tam řekl, ano, samozřejmě, že tam zahrajeme. A holky se strašně radovaly, herečky, a říkali, ježiš, to je super, tak tam bude Petr Čtvrtníček s kapelou a bude tam Jirka Mariško s kapelou a ty Vojtíšku s kapelou. A údajně šli kolem Davida Matáska a říkali, Davide, nemáš taky nějakou kapelu? A David řekl, už ne. A jediný, kdo se smál, byl Vojta. Tak teďka myslím, že modří vědí. O tom mluvit nebudeme, o tom jste mluvil už tisíckrát. Mě zajímá kapela Hagenbaden, protože kolem té měl Fanánek tehdy trošku spory s třemi sestrami, že jo, dokonce Magor mu poslal ten dopis tenkrát.
2: Vytýkací
0: tak,
2: dopis, ano.
0: Jak jste to potom ustáli?
2: Já nevím, jak to Fanda ustále.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Hagen Baden. Všichni si myslí, že jsou to tři sestry. Nejsou, je to Hagen Baden. Složil jste to?
2: Ne. Tohle napsal Ronald Zeitl.
1: Aha.
2: Tuhle tu písničku. A je to geniální. Já myslím, že vlastně Hagen Baden byl one hit wonder. Kapela jednoho totálního hitu a to je zrovna průša. Tam ty ostatní písničky jsou taky fajn. Myslím si, že třeba se časem je někdo docení, ale průša je prostě úchyl.
1: Je to tak. A navíc František Sahula tento potrhnul absolutně tím klipem, že jo? Protože to by nikdo nezahrál jiný. Co?
2: Tak.
1: Souhlas.
2: No, jasně.
1: Tak si dáme tři sestry pianovku.
2: Určitě.
1: Jdeme na ně.

0: Bílá Java 250. Jsem teďka na Blaník, nepřijela Bílá Java, přijela taková bledě modrá Vespa a 125. A na ní herec, můj oblíbený David Matásek. Davide, vy jste velký vespař. Máte jich hodně, ale já myslím, že vy jste dlouho platil za cyklistu, ne? Po Praze minimálně.
1: 10 let jsem jezdil na kole a ty úrazy byly potom už tak zásadní, že v zájmu zachování fyzického zdraví jsem přesedlal.
0: Ten cyklista, to je taková lovná zvěř?
1: Přesně, v tom potravním řetězci jsme úplně na konci, nebo mluvím teďko za cyklisty. Všichni nás svorně nenávidějí. A je zajímavý, že nejhorší pád, nebo nejhorší setkání jsem měl s chodcem.
0: To je jako... Jako militantní chodec?
1: Ne. Prostě mě ignoroval, nevšiml si mě.
0: Tak by taky, ale...
1: Vypadalo to, že mě vidí a pak začal couvat ve chvíli, kdy jsem kolem něj projížděl. Já jsem měl teda helmu, ne, a byla to strašná rána, křísili ho. Doufám, že to dobře dopadlo, já jsem pak odjel, že jako vždycky člověk se snaží z té situace rychle pryč, ale...
0: No, on taky cyklista nevydává moc zvuku, že jo? To je teďka nebezpečí těch elektroaut, no. To mě úplně děsí, teďka, když lidi mají sluchátka, tak to je prostě nebezpečný. No, každopádně proběhlo přesedlání na Vespu.
1: Ano.
0: A ta Vespa, ten rozdíl mezi Vespou a normálním skútrem je jaký? To je životnost, nebo jenom ta image?
1: Samozřejmě, je to... Enrico Piaggio vymyslel tenhle skúter, to znamená, že to je jako mi zakladatel a... Je to jeden z nejlepších dopravních, nebo určitě nejlepší dopravní prostředek po městě. Protože to je pohyblivý, vydává to teda samozřejmě trochu zvuk, to znamená, že o vás ostatní účastníci vědějí a můžete zaparkovat, kde chcete, neřešíte zácpy, protože mezi automa můžete projet až ke světlům. Takže takovýhle věci, to všechno mluví pro...
0: No jasně. Navíc vy se vydáváte i za hranice, že jo? Do Alp třeba, do Itálie až dojedete.
1: No tak do Itálie se musí přes Alpy, takže to jsem pochopil, že tomu se nikdy nevyhneme, pokud to nechceme nějak blbě objíždět, ale snažíme se jezdit po každý jinudy, takže máme různý trasy přes ty Alpy a je to krásný zážitek, já to mám hrozně rád. Jako je po rovince na Vespě je fajn, ale ty sedla nebo ty zatáčky, prostě to je nádherný.
0: A ta 125 to zvládne úplně v pohodě?
1: No tak co je v pohodě, no tak prostě jede, no. To je důležitý.
0: Ale on tam vyjede i ten puch vlastně.
1: Jo, on tam vyjedou i slabší kubatury, on tam vyjede konec konců i ten cyklista, ale jako na to kochání je to tak ideální. Samozřejmě jsou rychlý motorky, který tam vyjedou jak pila, že jo, ale asi se moc nekocháte, tam se spíš jako máte zážitek z té rychlosti.
0: Ale to si jedete?
1: Pojedem určitě, ale myslím, že ne do Itálie. Na to nějak nezbyl čas, ale se ženou určitě pojedeme. Po republice máme už nějaký nápady, kudy bychom se chtěli vybrat.
0: Se ženou?
1: Ano.
0: No. No já jsem na začátku říkal Pán prstenů a třeba nikdo neví, tak to je proto, takhle říkají kamarádi Davidovi, protože on má vlastně 4 snubní prsteny, nenosí je všechny, teda jenom ten poslední a ten už je opravdu poslední, teda, co jsem slyšel.
1: Ano.
0: Davide, ještě mě zajímá k těm vašim koníčkům. Já jsem žil dlouho v tom, že vy jste byl strašný fanoušek Bikram jógy. Pořád ještě to jako běží?
1: Nám zavřeli to studio, nebo...
0: A to jste si nenašel žádný jiný?
1: Já jsem... hledal,
0: no.
1: Ale jak jsem ten autista, tak já to prostě mám problém s tím najít něco, jako aby tam byla ta moje skřínka a to moje místo a ta moje cvičitelka. Je to prostě problematický. Já budu muset asi nějaký jiný sport začít.
0: Musíme vysvětlit, že Bikram yoga, to je yoga ve 42 stupních Celsia.
1: Jo.
0: Tam se člověk opravdu vlastně jako spotí.
1: Se tomu říká hot yoga nebo Bikram, no. To je jako...
0: No tam je rozdíl, že hot je, myslím si, méně stupňů a Bikram je víc stupňů, nebo
1: Bikram
0: naopak.
1: Bikram se to jmenuje, protože to je jako licencovaná...
0: Podle toho no, Bikrama.
1: Podle toho Bikrama. Teď se zjistil, že to je čuně, ten Bikram, tak se tomu radši říká hot yoga.
0: Podívejte se na dokument, je to moc hezký dokument.
1: Strašidelný.
0: Možná se nedáte potom na tu jogu, ale to je jedno. Pojďme ještě k dalšímu koníčku, a to je včelaření. Tak mě zajímá, kolik máte včelstev?
1: Tak teď momentálně máme 10. 8 v sadu a o 3 se staráme kamarádům. Takže tak musím to uvést na pravou míru. Já o těch včelách hodně mluvím, ale dělá to samozřejmě moje žena.
0: Jasně.
1: Jo, která o tom nemluví, ale koná.
0: A ta to i vymyslela? Jako?
1: Ano, to byl její nápad. nějak jsme se jako o tom bavili, co budeme podnikat. Nám padaly různé věci, lamy, slepice a tak dále. Prostě užitečný domácí zvířata. No a nakonec žena řekla včela a já říkám, no ale já jsem viděl tvůj kontakt s pavoukem a to nedopadlo úplně dobře. No ale včela má o jeden pár nohou míň, takže těch se nebojím.
0: Jo, tomu rozumím, to máme úplně stejný
1: zvířatko.
0: Za chvilku nám zaspívá Dan Landa, já jí mám rád tu písničku, jmenuje se Touha, je muzikálová a pak si budeme o Danovi trošku povídat, protože jsou s Davidem kamarádi. Davide, děkuju, že tady jste.
1: Ano, díky.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vy jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato... To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
18: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Danlanda a Touha na Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A parťák David Matásek taky na Blaníku právě teď. Davide, dohrál a dospíval nám Danlanda. A mě na něm vždycky fascinovalo, že on opravdu dokáže napsat krásnou písničku. On je to skvělý skladatel, že jo?
2: No, jako bezesporu. On je wonderboy, prostě on na co šáhne, já jsem samozřejmě s ním zažil spoustu věcí a mě už je, jako ta jeho ta šikovnost, nebo to, jak on prostě se postaví k věci, kterou třeba evidentně nikdy nedělal, ale prostě, nevím, stříleli jsme spolu ze vzduchovky, on říká, to nedržel asi 2 roky a já jsem celý léto pilně střílel na plechovky. No samozřejmě, že byl lepší. Hráli jsme spolu pinches, tak první set se mu porazil, sice horko těžko, a pak už mě jenom porážel. Takže takovýhle kamarád to jako... Tak k nezaplacení.
0: Taky rozpoutal spoustu různých projektů, některé dopadly dobře, některé špatně, ale on to prostě zkusí, mně se to na něm líbí. A jste celý život vlastně jeho obhájce, že jo? Protože kdy naposledy jste někomu říkal, hele, ale on Dan je opravdu fajn člověk. Dneska, včera?
2: No, asi tak, 2 dny je to. Ale zas bych to jako nezveličoval, on, nevím, jestli o to vůbec jako stojí, nebo, ale já to tak prostě cítím, jo.
0: To je takový.
2: Jsou prostě takový jako ikony, do který je trendy si kopnout, tak dobře, tak pojďme to udělat. Často je to velice nespravedlivý a bezdůvodný a je to jenom proto, že se to jako nosí, tak tohle mě vždycky jako vadí, zamrzí a neudržím se, no.
0: Já se nedivím, a je to úplně stejný princip, no, podobný jako s tím Fanánkem a Michalem Davidem, prostě Ježíš Maria, je to muzikant, o co jde, a vnitru je to fajn člověk. Davide, vy sem na to rádio vyloženě patříte. Víte proč? Protože já vlastně neznám nikoho jiného, kdo by si zahrál programového ředitele rádia v tak kultovním filmu. Jo. A já do dneška, jako když přijde programový ředitel a něco mi třeba vytýká, tak si vzpomenu na vás. Jak říkáte, proč to pouštíš? Proč to vůbec pouštíš tyhle ty věci? Třeba moje matka je 100krát horší než všechno to, co tady jedeš. Jako.
2: Jo.
0: Jak vzpomínáte na Samotáře? Vy jste se stal součástí obrovského kultu.
2: No, byla to teda jednodenní role, samozřejmě, ale jsem za ní rád, bylo to hezký, samozřejmě hrál jsem tam se svým kamarádem a kolegou Sašou Rašilovem, takže jsem tak zase nebyl úplně jako odjinut a oni už to měli roztočený ten film a bylo to fajn, vzpomínám na to, jo. No. Ten film byl super, nebo je super pořád.
0: Je super, teďka se objevila taková jeho kritika v posledních dobách, hodně se o tom diskutovalo na sociálních sítích, ale za mě teda Samotáři zůstávají jeden z nejlepších filmů vůbec po těch porevolučních. Jako. Když se bavíme o porevolučních letech, tak se pojďme podívat do Národního divadla, protože vy jste v Národním divadle strávil strašnou spoustu let. A v jednu chvíli jste si řekl, dost, já končím. Jak člověk udělá tohle rozhodnutí? To je velký rozhodnutí.
2: To prostě. To tak nějak cítíte, jako je to prostě najednou, já jsem neodcházel pro nějaký konkrétní jako důvod, jo, že bych třeba s něčím nesouhlasil tam, nebo že bych se s někým pohádal, ale já sám jsem prostě cítil, že už tomu asi nepřinesu tolik, kolik by si ta instituce třeba zasloužila. A je zajímavý, že když já jsem jako lojální, prostě já když někde jsem, tak já to taky hájím. To ostatně je další ikona, do které je jako fajn si kopnout, i když tam ty lidi třeba vůbec nikdy nepřijdou, chodíte do Národního divadla, ne, nás to moc jako nezajímá. A jak vás to může nezajímat, když jste tam nic nevěděli, no dobře. Takže jakmile to jako mentálně opustíte, to divadlo, myslím teďko Národní, tak najednou začnete vidět i ty chyby, jo. Tak samozřejmě jsem vlastně s odstupem času zjistil, že bych možná, kdybych tam zůstal, že bych třeba něco chtěl změnit. A to samozřejmě já jako herec řadovej nemůžete tam do toho moc kecat. No.
0: Jste si zahrál v tom Národním divadle i třeba s panem Kemmerem?
2: Jo, tak ze začátku určitě, no, jasně.
0: To muselo být úžasný sledovat na začátku svojí herecký kariéry takovýhle bardy.
2: Já jsem v té době byl takový jako trošku odrzlej, ale samozřejmě nějaký respekt jsem vždycky měl, ale jako ne přehnaný. Nesmí to člověka svázat, že jo, když stojíte, je to kolega prostě. Musíte to tak brát, jako ne, že nábožně se díváte a zapomenete repliku, jako to úplně nejde. Ale byla to samozřejmě skvělá škola a oni byli nesmírně laskaví a uměli taky trochu i vlastně pomoct, jo. Nejenom tím příkladem, ale uměli třeba říct, jako ne, tohle nedělej, tohle totiž tady není moc vidět na tomhle místě, víš, běž radši tady. No prostě jsou takový praktický, profesní finty, který vám nikdo na škole neřekne, to prostě není možný. A přicházel byste na ně sám strašně klopotně a těžko dlouho.
0: Hmm. Písnička na přání, co vy na to?
2: Tak nevím, já bych byl pro Lily Allen, holka.
0: Třeba takhle? Je tady David Matásek.

0: byla Lily Allen na přání Davidu Matáskovi. Pepovi parťáci. A správně česky je na přání Davida Matáska, ale tím jsem chtěl říct, že je prostě tady a že jsme jemu to hráli a on si tady podupával a byl veselý a pořád ještě děkuju. Veselý, nemáte za co. Davide, pojďme se podívat na prkna, která znamenají svět. Já jsem vás viděl naposledy, omlouvám se za to, že jsem vás takhle dlouho neviděl v divadle, a naposledy jsem vás viděl na derniéře Jágra Kladeňáka. A to byl teda skvělý kus. On to napsal, myslím, Petr Kolečko,
1: to Petr
0: že jo?
1: Kolečko napsal, no.
0: A dokonce na tom byla nejenom mama Jágr, ale dokonce to prý viděl i Jarda Jágr.
1: Neviděl, ne.
0: On tvrdí, že jo. Tak lže. Víte, co je na tom dobrý? Jarda nás poslouchá.
1: Jo.
0: No, takže Jaromíre, zavolejte prosím do studia 800 109 109, čekáme telefonát od Jaromíra Jágra, jestli viděl Jágra Kladeňáka nebo ne, protože to nás zajímá.
1: Jako viděli jsme se naživo, ale to představení neviděl.
0: No tak on tvrdí, že jo, uvidíme, jestli zavolá. Když se teď podíváme do divadel, ve kterých hrajete, tak vy pořád vlastně ještě dohráváte v Národním, že jo?
1: Ano, to máme takovou dohodu.
0: Dva kousky, tři kousky?
1: Tři kousky, takže na Furianty, Audienci u Královny a Oresteju. No a jinak hraju v soukromém divadle Jany Janěkový a kamarádů divadlo Verze. Domácí scénu máme v divadle v Celetné, jinak jezdíme po republice. A v divadle Viola samozřejmě.
0: Těch scén je spousta, mě vrtá hlavu jedna věc. Vy jste se před chvilkou mi tady přiznal, že máte OCD, teda obsedantně kompulzivní porucha, se tomu myslím
1: ano,
0: říká,
1: ano,
0: že jo?
1: Ale,
0: což znamená, že máte velmi rád pořádek, chodíte
1: rád
0: včas,
1: pořádek, no.
0: Dokonce, když vám někdo zavolá, tak vy to nezvednete zrovna, protože nemáte čas, tak mu zavoláte zpátky.
1: Jo.
0: A když mu slíbíte, že mu zavoláte za hodinu, tak mu opravdu za hodinu
1: OCD,
0: zavoláte.
1: To je slušný vychování, to bych řekl.
0: No, ale já myslím, že to s tím trošku souvisí, protože zapomenout na to se dá úplně snadno pochopit, jo? Ale vy to takhle dodržíte, přijedete včas, to je paráda. Ale říkám si, jak to jde dohromady s tím strašným množstvím textu, protože ty vaše role, to jsou obrovský kusy. Měli jsme tady Michala Dlouhýho, ten tvrdí, že je dyslektik, jo, a že se to těžce učí.
1: Je to pravda, no.
0: Jak vy to máte s tím udržením toho textu? Takovou
1: udržení
0: dlouhou?
1: Je dobrý. To spíš to přijetí, nebo to naučení se. Tak jako jasně neděláme celý život nic jiného, než že se učíme, to znamená, že ten mozek nebo ta paměť je jak sval, to se prostě jako nějak vycvičí, ale samozřejmě, když je komplikovaný text, jakože se to někdy stane, že ten autor píše trošičku jako zaumně, nějak složitěji, má proto svý důvody, to je jasný, takže tam si jako nemůžete dosadit nějaký slovo, který vás napadne, nějaký synonym, a to nejde prostě. No tak to je potom ostrý. Ale mám dobrý kamarádky, většinou jsou to profesní nápovědy a s těma máme takovou dohodu, že se scházíme a prostě to do mě lopatou natlučou.
0: A když člověk kouká třeba na Poldu nebo na Tenkrát letiště, to bylo ten seriál, takový ten původní český, že jo? Tak tam člověk asi k tomu přistupuje tak, že se to naučí jako ve škole před zkouškou, ne? Že se to naučí na ty dvě hodiny a pak to musí pryč.
1: To je něco jiného.
0: Je to tak, že jo?
1: Tohle to rychlo učení, to je skvělý. Navíc, když máte tolerantní vedení, já myslím teďko režiséru Jardu Fujta, tak on vás nechá prostě si tam malinko řádit, protože ví, že se mu to vyplatí, že to je živý, že to prostě funguje, a já rád překvapuju sám sebe i kolegy, takže samozřejmě není to bohapustá improvizace, ale jako je tam určitá míra svobody a to mě baví.
0: Jarda Fujt teďka má v kinech film, že jo?
1: Jo.
0: Já jsem v něm hrál.
1: No prostě.
0: Larsovi.
1: No já taky.
0: No. To je vlastně pravda. Ježišmarja, my jsme spolu byli na té premiéře, to je vlastně pravda. No, já znám nakonec nehrál, teda oni mě vystřihli, ale to je jedno. Každopádně chtěl jsem se ještě dostat k jedné věci. My na Blaníku máme spoustu pořadů o cestování, ať už je to putování Blaňského krajánka, nebo na cestách s Miroslavem Táborským, to je úžasný pořad, který máme už léta, předtím to dělal Vladimír Čech, teď to tedy dělá Mirek. Vy jste velký cestovatel, jednak teda jezdíte strašně rád na Vespě, ale i autem, občasem tam vlakem. Kde je vám v Česku úplně nejlíp? A když vynecháme vaši chalupu, teď myslím.
1: No tak možná ten Sad. To je taková vlastně nová věc, máme ho 4 roky a teď jsme pořídili kvůli včelám, protože na té chalupě to skutečně měly ty včelky hodně těžký. A tam to je teda úplně požehnaný kraj, je to České Středohoří, snad můžu prozradit, nádherný místo, prostě je to tak, takový mladý kopce, zvláštní tvar, děti tomu říkají Jurský park, už z dálky vždycky už, takže to je, tam je to moc krásný, taky tam žijou trošku jiný zvířata, je tam vlastně teplejc než ve zbytku republiky, kvetou tam kytky trochu dřív, je tam srážkový stín, což je samozřejmě problematický, ale mám to tam hrozně rád.
0: Jsou takže
1: skvělý
0: sad.
1: Lidi.
0: Skvělý vysněný lidi. Sad. Davide, já jsem strašně rád, že jste přišel na kam na Blaník. Já ještě mi řekněte poslední věc.
1: Ano.
0: Jak často vezmete do ruky kytaru?
1: V podstatě ne. V podstatě jenom když...
0: Já jsem se těšil, že řeknete, že třeba v obden.
1: Ne. Není důvod. Prostě když třeba děti řeknou, nebo ty už dlouho neřekli, parchanti, ale nebo režisér třeba, když nějaký chce, abych někde zahrál,
0: no.
1: Tak ještě jsem to nezapomněl.
0: No dobře, úplně. Tak já nebudu říkat, ať vám to hraje,
1: jo,
0: ale řeknu, zlomte vás, mějte se hezky. Čas a zase příště nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Byl tady David Matásek. Posloucháte Rádio Blaník.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: panu Steven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič.
1: Nice boy.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Rybičko zlatá, přeju si, zpívala Hana Zagorová. Tady na Blaníku, za námi Pepovi parťáci a před námi další část odpoledního programu. Už vás zdraví a pohodovou středu přeje Vlasta Suk. Za okamžik dáme čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis. No a pochopitelně plnou hromadu písniček tu mám pro vás. Třeba Dana Hůlku. Taky jednu pohodu. A nebo Jiřího Korna. Tak pokračujeme. Na Blaníku hrajeme hezky česky a za 6 minut už bude 17 hodin. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Tak a je to totálka.
7: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
12: CZ. Náplně hned.
13: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
14: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
13: A co by nám mohlo ulehčit?
14: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
13: Více informací o produktech Tiso najdete na mytolife.cz.
15: Rádio Blaník, počasí. Rádio
16: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně se mohou vytvořit i slabé bouřky. Ojediněle vykoukne také sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Blaník za volantem.
16: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti má Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
21: V koloně stále popojíždí řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru. 10 minut navíc jedou osobní auta až k Pražskému okruhu.
16: Pozor dejte na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou. Bouralo tam osobní auto s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. V obou směrech se tvoří kolony. Přejeme vám šťastnou cestu. To bez nehod, teď jsou tu zprávy.
15: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
15: Zprávy Rádia Blaník.
22: Stručně, jasně, přehledně.
23: Národní screeningové centrum chystá novinku. Muž odevzdal policii přes kilo Semtexu. Naši házenkáři večer v Brně vyzvou Francii. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Národní screeningové centrum bude testovat možnost objednat se na preventivní vyšetření online. Začne s tím do konce letošního roku. Usnadnit to má prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku prsu či plic. Malé děti do 5 let poutají mobilní obrazovky. Podle průzkumu agentury STEM přes 40% z nich tráví více než hodinu denně v online prostoru. Digitální svět má ale špatné dopady na jejich vývoj, potvrzuje psycholog Jeroným Klimeš.
0: Tyto děti by měly pracovat s konkrétními předměty a učit se manipulovat různými nástroji. A tím, že jim dáme do ruky tablet, tak je připravíme o prakticky všechny manuální dovednosti a o takovou tu časoprostorovou inteligenci.
23: Děti mimo jiné mohou mít takzvanou dopaminovou krizi. Ta vede k poklesu motivace nebo poruchám soustředění. Muž donesl dnes ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavenu dopoledne v místní části Jihlavy potice zlikvidovali. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Utkání má začít v 8 večer. Odveta se bude hrát v neděli. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
1: Ano, jsem s vámi. Dobré odpoledne přeji.
5: Vlasta Suk
18: na Rádiu Blaník.
1: Teď je přesně 17 hodin, středa 13. května, kdy svůj svátek slaví druhý ze zmrzlých mužů, Servác. Tak ještě přežít toho třetího Bonifáce a pak už nám snad ty mrazíky dají pokoj, opustí nás. Postará se o to páteční Žovka, že jo? Tak co si budeme hrát v této hodině za chvíli? Dana Hulku, dáme si ráj a startujeme s Ksindlem. Tohle je Popelka.

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

sama. U sebe da si to sama. Sebera si to sama.

0: expertem Honzou Riedlem a došlo taky na Pražský okruh.
1: Pražský okruh, tam, kde prakticky denně jsou kolony mezi sjezdem na Barrandov, respektive těmi tunely, co jsou tam a D5-kou, tak začínáme teďka v květnu rozšiřovat, ale nezačneme hned s tou dálnicí. My nejdřív musíme postavit nové nadjezdy, ty mosty, co jsou nad Pražským okruhem, aby se ten širší pod ně vešel. To znamená, té práce letos začínáme v květnu a během nějakých 3 let si myslím, že bychom měli mít tu D0-ku Pražského okruhu rozšířenou, tak aby jsme potom mohli navázat rozšířením D5-ky na dojezdu. Hlavně bude rozšířený na 2 pruhy sjezd z D5-ky na Pražský okruh. To si myslím, že o to vám jde nejvíc.
0: Celé včerejší povídání si už teď můžete poslechnout na našem webu v sekci podcasty. No a pro připomenutí, tak tady na Blaníku dochází pravidelně Honza Riedl mezi 16. a 17. vždy v úterý odpoledne, takže i příští se ho opět budete moci na něco zeptat. Rádio Blaník, pohodové české rádio. No a teď už opět hrajeme pohodu, dáme kabáty a za chvíli se těšte na slovenskou skupinu Tým, buďte s námi dál.

0: teba chuť.
1: Skupina Tým a písnička Mám na teba chuť a vypalovačka, která nás potěšila teď na Blaníku 6 minut před půl šestou. A kolega Petr Slíva, ten vás těší každé všední dobré ráno, protože nejenom, že hraje pohodové písničky, ale především myslí na vaše peněženky, na vaše účtenky. Ano, tak pokud jste zaplatili za něco zbytečně moc, nenechávejte si to pro sebe, napište nám SMS-ku a třeba se na vás štěstí usmě zítra. SMS brána 603 118 118 do vaší SMS, vyťukejte vaše jméno, kde bydlíte, co byste chtěli proplatit a za kolik. Ještě jednou tady telefon 603 118 118. Jakmile se zaregistrujete, poslouchejte, třeba už zítra po sedmé budete mít štěstí právě vy.
2: Petr platí vaše účty.
3: Každé všední ráno na Blaníku.
1: No a hezky česky vám hrajeme taky. Za chvíli třeba Krištof, život je krásný.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
12: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
11: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
12: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
13: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
15: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

0: Xlus domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

0: Jiří Korn s krásnou písní Jednou hůz, jednou líp, tady na Blaníku. Já vám přeji pěkné odpoledne.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Na telefony nějak podezřele vyzvání. Rádio Blaník, dobrý den, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, tady je Dita, já se snažím dovolat ohledně koncertu na Konopiště a slyším, že zpíval Jiří Korn.
0: Jiří Korn, a myslíte, že Jiří Korn je hvězdou Konopiště pro dnešní den?
2: Já si myslím, že ano.
0: No ano, je to tak. Dito, půjdete s námi na Konopiště slavit narozeniny zadarmo, je to vaše.
2: Děkuju.
0: Tak jo, tak si to pěkně užijte. Už jste někdy slavila blanické narozeniny v přírodním divadle na Konopišti?
2: Ano, byla jsem na 25. narozeninách na Konopišti. Uh-huh.
0: A když byste měla zhodnotit tu atmosféru?
2: No bylo to úžasné, to se nedá zprostředkovat, to je potřeba zažít, hezký to bylo.
0: Tak děkujem a vy to zažijete tedy po druhé už 30. května. Tak mi nezavěšujte, co domluvíme na podrobnostech a mějte se hezky, gratuluju, naslyšenou.
2: Taky se mějte krásně, naschledanou.
0: No zase zítra budete mít šanci.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Do té 18. hodiny třeba Turbo, chtěl jsem mít a taky přidám Helenu Vondráčkovou.
3: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
3: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
1: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
3: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
1: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte Business Paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.

0: Ještě světu šanci dej, zpívala Helena Vondráčková další pohrovou písničku. Za chvíli zprávy počasí, doprava a pak třeba Iveta Bartošová. Karel Gott, Trezor. A nebo Michal David, chtěl bych žít tak, jak se má. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 18 hodin.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Víte, co je na okurkách F-ko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky F-ko, vždy to nejlepší.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
9: Když potřebujete brýle, tak
10: Bob Optik.
9: Když kontaktní čočky, tak
10: Bob Optik.
9: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
10: Bob Optik.
9: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
10: Bob Optik.
9: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Rádio Blaník, počasí.
15: Rádio Blaník.
16: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni. Zítra pak čekejte většinou oblačno až zataženo. Lokálně se vyskytnou slabé přehánky a přechodně vykoukne také sluníčko. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15, tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
17: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
14: Blaník za volantem.
16: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
18: Dvě osobní auta se srazila na Pražském okruhu směrem k D1 za sjezdem z Hradecké dálnice na kilometru 61. Počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí od 10. kilometru. Zdržení je mezi 15 a 20 minutami. Pokud pokračujete dále na Pražský okruh směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Oře.
16: Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Policie hledá lidi, kteří by pomohli objasnit krádež lebky. Sněmovna se ke schvalování sporné novely vrátí v pátek. U divočáků v Česku se opět objevil svalovec. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie hledá neznámého pachatele, který ukradl lebku svaté Zdislavy. Žádá o pomoc lidi, kteří včera v Jablonem v Podještědí během dne navštívili baziliku nebo se pohybovali v jejím okolí. Jejich svědectví by mohlo pomoci. Zástupci katolické církve dnes vyzvali pachatele, aby lebku vrátil. Relikvie má podle nich z duchovního hlediska nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se mohlo také hlasovat. Opozice předlohu kritizuje, má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Schillerová změny hájí. Po měsíci se u divočáků v Česku objevil nebezpečný parazit svalovec. Veterináři ho našli u dvou kusů dovezených z Polska do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji. Po pozdření nedostatečně tepelně zpracovaného masa může parazit u lidí vyvolat onemocnění, které může v krajním případě skončit smrtí. Nemocnice v Pardubicích chystá velkou investici. Pardubický kraj tam chce vybudovat nový nadzemní koridor, který propojí centrální urgentní příjem s pavilonem 17. Proč je to potřeba, říká náměstek hejtmana Pavel Števka.
0: Propojení multioborového pavilonu a urgentu výrazně zjednoduší každodenní provoz nemocnice a ústavní práci zdravotnickému personálu. Pacienta už nebude nutné transportovat venkovním prostředím.
20: Kvalita poskytované péče se znatelně zlepší. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Vlasta.
21: Ano, jsem tady, bylo 18 hodin, krásný podvečer.
22: Vlasta Suk
23: na Rádiu Blaník.
21: Kde se vzalo rčení já nic, já muzikant? O tom nám už za chvíli povypráví Samira, teď posílám Michala Davida. Chtěl bych žít tak, jak se má.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Vycházet z tancovaček. Často se totiž traduje, že když na tancovačkách došlo ke rvačce, muzikanti přestali hrát. Někdy se i stáhli a tvářili se, že se jich šarvátka vůbec netýká, protože oni přece jen hráli. A zmiňovala jsem tady i tu šarvátku. Tak nám do češtiny přišla až ke konci 16. století z němčiny, kdy slovo šarvachte znamenalo hlídka. Postupem času se význam posunul k označení třeba bezpečnostní hlídky, kdy došlo k nějakému střetu a dnes už zůstala jenom ta potyčka.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádiu Blaník.
4: A už to víme, tak až si zase budete říkat, já nic, já muzikant, už budete vědět, odkud vítr vane. Teď pro vás Roxette, za chvíli hezky česky Iveta Bartošová a Dej mi ruku. No a za 2 minuty už bude 6:45. Já vám přeji krásný podvečer.

0: Tak tohle byli velice známí Backstreet Boys 6 minut před půl sedmou. Dál na Blaníku třeba Tomáš Klus. Mimochodem v pátek mu bude 40, ano, už teď přejeme všechno nejlepší. Ostatně my s Tomášem Klusem budeme slavit po celý víkend. Budeme si hrát jeho písničky a taky rozdávat jeho poslední album Tady Tomáš. Tak si to nenechte ujít.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Toto letí, zítra už je čtvrtek.
3: To je takový malý pátek.
2: A to je dobrá zpráva.
3: A na další dobré zprávy se těšíme už zítra po 6.
2: A taky se budou proplácet účtenky a budeme mít hosta na telefonu. Tak zítra. Těší se na vás Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglický zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle Video. Sakra. Castle Video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla napitel.
8: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Kdo je tam?
14: Soudní exekutor.
13: Nejsme doma.
14: To máte pravdu, už nejste doma.
15: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
16: Tak, je to totálka.
17: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
18: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky, nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Tak tohle byla paráda, co říkáte. Eláni, znova se ma dotkni, za 6 minut už bude 6:45. A na Blaníku vás teď pozveme do zítřejšího tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Co pak se odehrálo v tom roce, do kterého nás zítra zavede kolega Petr Slíva s Adélou Zahradničkovou? To měl premiéru film Karla Kachyni, ve kterém si zahrál třeba Lukáš Vaculík, Rudolf Hrušinský a nebo taky Vladimír Menšík.
3: Čím to je, že jsem takový pechfogl, to mě teda vysvětlí chlapče. Že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že jsem špatný člověk, nebo jo?
0: Tak co, poznali jste? Pokud ano, body pro vás. A zítra mezi 9 a 10 se ponořte do tajemného roku. A můžete i zatipovat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Do té 19. hodiny ode mě třeba Tereza Mašková nebo Phil Collins, no a pak se na vás těší skvělý kolega Jirka Frélich a s ním písničky na přání.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom. Spojujeme svět energií.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.
3: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Tereza Mašková a písnička Dívej se na mě. Krásnou středu, hezký večer přeje Jirka Frelich. Písničky na přání jsou před námi a vybírali jste tentokrát neskutečně krásně Pavel Bobek.
1: Dobrý lásko, mě ubývá
0: sil. Lásko, mě ubývá sil, taky minulost.
2: Tak proč si trápit tím, co bylo?
0: Jiří Korn, Vím už svý.
3: Vždyť dávno vím už svý.
0: Jarek Nohavica, Marie Rotrová, no je toho spousta, tak pojďme na písničky na přání, předtím ještě krátce počasí.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou oblačná, zatažená, sem tam nějaká přeháňka nebo dokonce déšť, noční teploty 0 až 3 stupně Celsia, jenom ojedinělé přízemní mrazíky, zítřek pak zatažený, oblačný, hlavně na horách přeháňky a teploměr vystoupá na 12 až 16 stupňů Celsia.
5: Rádio Blaník.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Padá.
4: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Oldřich
1: na rádiu Blaník.
2: 7:00 večerní, startují dnešní písničky na přání, tak pojďme na ně. Tady je skupina Lucie Amerika a už pročítám vaše vzkazy a pak bude Pavel Bobek.
0: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Lucie, písnička Amerika, písničky na přání posloucháte dnes ve středu 13. května. Tak pojďme na ně a koukám na přání, které dorazilo od Pavla a je tady dokonce i básnička. To se tak v životě přihodí, že z lásky človíček se narodí. Tátová pícha, mámino štěstí, kytička rozkvetlá na rozcestí, tak jako ta holčička, co čokoládová má očička, dnes právě narozeniny slaví, já nesu jí věrtel štěstí, truhlu zdraví, taky krásnou kytičku, na tvář sladkou hubičku, Rianko, ty přítelkyně si má tvá slova tak kouzelná, hezké narozeniny vzkazuje Pavel a vybral Pavla. Bobka, lásko mě ubývá sil.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.

Bobek, lásko mě ubývá sil. Písnička další, ta je pro Patricii Richtaříkovou z Mariánských Lázní k dnešním narozeninám. Všecičko nejhodně zdravíčka, štěstíčka a lásky přeje babi Iveta z Hlučína a posílá Marka Ztraceného, to se mi líbí. A my z Blaníku taky přejeme všech nej k narozeninám.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Nohavica a my taky přejeme z Blaníku všechno krásné k tomuto nádhernému jubileu.
2: Jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukrlátka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukrlátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Snad si Jakub užil písničku, ještě jednou k 18. nám všechno nejlepší. Z Horní Moštěnice napsala Olga, abychom zahráli písničku polovičce se vzkazem krásné narozeniny, miláčku si moje jednička a miluji tě, tvoje Oli. Tak zdravíme drahou polovičku naší posluchačky Oli a tady je Marie Rotrová.

A muž číslo jedna. A budeme hrát teď písničku Filipovi Kašelovi z Velimi, který má dnes narozeniny. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, hodně lásky, hodně zdraví přeje kamarád Míla a vybral písničku od skupiny Jelen, Klidná jako voda. Taky přejeme z Blaníku.

0: Jelen a písnička Klidná jako voda na Blaníku. Krásnou středu přejeme, za chvíli Jiří Korn. Písnička Vím už svý, tu jste taky vybrali přes náš web radioblaník.cz. Je tam záložka Kontakt, na to kliknete, písničky na přání, vyplníte jednoduchý formulář a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny, tak se dostane třeba příště i na to vaše přání.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam třeba i dětský kolečko?
12: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
15: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
14: Více informací o Proemsanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
16: A tomu říkáte problém?
18: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
19: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
20: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
21: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
20: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
22: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
0: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
0: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
0: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: V písničkách na přání o 7:30 hrajeme pro Andrejku, která slaví 51. narozeniny. Všechno nejlepší přejí rodiče z Chomutova a posílají Madonu.

Madonna a písnička La Isla Bonita, teď budeme hrát pro Irenku z Krimlova, je tady vzkaz. Babičko, hodně štěstí, hodně zdraví, ke krásným 70. narozeninám, máme tě moc rádi, posílá Lucka s celou rodinou, je tady Jarda, Hypochondre a Šenkýřka, my z Blaníku, ke krásným narozeninám taky přejeme hlavně hodně zdraví a všechno nejlepší.

0: Jarda Hypochondra Šenkýřka, dnes to zatím byly samé narozeniny, jedny za druhými a hlavně další narozeniny 74., které má Marta Leskovská. Je tady taky vzkaz do dalších let, hodně zdraví, štěstí, elánu a hodně hezkých společných chvil s námi. To přeje kamarádka Ivana a taky kamarád Jirka a zdravíme moc Ivanu a přejeme ke 74. narozeninám taky všechno nejlepší. Vybrali písničku Jiřího Korna Vím už svý. Jiří Korn bude na Konopišti. Taky nám zaspívá spoustu krásných písniček. Tak jenom tak. Mimochodem, každopádně k narozeninám tato písnička letí v dnešních písničkách na přání.
1: Vychutnám si chvíle volna, vstanu ráno velmi zvolna, sednu za piano,

0: Jiří Korn, písnička Vím už svý, narozeninové vzkazy, ty pokračují dál, je to tak? 74. narozeniny jsme oslavili díky této písničce a další vzkaz, ten je od pana Mirka Kučery z Třebíče, napsal nám, abychom zahráli písničku Řidič ten tvrdý chleba má pro kamaráda z dětství pana Oldu Brabce z Třebíče k jeho 70. narozeninám. Hodně zdraví do dalších let přeje Mirek s přítelkyní Lenkou a tady už je Ladislav Vodička, no a my z Blaníku přejeme taky.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

0: karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Přejet šéfovi psa, to řidič nesmí, to je pravda. Nedvědi kohout. Další z těch písniček, které jste dnes večer vybrali, tak za chvíli další podle vás.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Tak děti, pojďte domů!
8: Ale my jsme doma tady!
9: A je nám tu dobře!
10: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
11: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

písničkách na přání teď už Nedvědi a Kohout, Martičce do práce pro dobrou náladu a také krásné vzpomínky. Děkuje Vašek. A posílá tady krásnou písničku. Písničky na přání posloucháte na Blaníku.

Nedvědi a písnička Kohout. A ještě před osmou stihneme jedno přání a bude pro Tomáše Vostrého. Každý den s tebou je jedinečný a za to jsme ti strašně moc vděční. Dneska slavíš svůj velký den, chceme ti popřát a plnit další tvůj sen. Touto písní chcem ti jen přáti, ať víš, jak moc tě máme rádi. Všichni, tvoje žena Marcela s dcerou Eliškou a Dominikem takový vzkaz dorazil a vybrali písničku narozeninovou. Posíláme!

0: Narozeninová Olga Lounová a po 8. hodině podle vás třeba písnička Miluju tě. Ano, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, taky Holky pro mámu.
1: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: Voxel a V naší ulici.
2: On se zbláznil docela, lá, lá,
0: ty. Ano, u nás na Blaníku hezky česky a navíc podle vás.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc má být oblačná, sem tam se objeví přeháňka nebo dokonce déšť, teploměr klesne na 8 až 3 stupně Celsia a nad ránem se místy mohou objevit přízemní mrazíky. I zítřek bude zatažený oblačný, hlavně na horách čekejte přeháňky a teploty od 12 do 16 stupňů.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
11: A dost barvy.
12: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
13: Veselé barvičky jara.
12: Akce platí do konce června.
13: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
14: Padá.
15: Tak si něco přej.
14: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
15: Tak to se mi to přání splnilo.
14: Cože?
15: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
14: No tak, toho musíme rychle objednat.
16: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Na rádiu Blaník.
1: Za pár vteřin 8 hodina večerní, jsou tady písničky na přání, pokud si na vás ještě nikdo nevzpomněl, možná v této hodině. A pokud ani to ne, tak pro vás ostatní bych tu měl písničku Dneska už to vím, písnička, která zazněla ve Slunce seno jahody a Hana Zagorová zpívá. Tak hezkou středu.

0: Makeup, nebo Dneska už to vím. Oba názvy se používají u této písničky a my se vrhneme hned na další přání. Z Jihlavy nám napsala Marcela, abychom zahráli Honzíkovi a je tady vzkaz, asi i básnička. Honzíku, už 7 roků si tu s námi a není dne, abychom se s tebou nenasmáli. Umíš vzít za práci a přitom děláš legraci. Nejradši fotbal hraješ, Spartě fandíš a přitom se rád i hodně najíš. S babičkou posloucháš Blaníček a umíš zaspívat plno písniček. Na konopiště se těšíš a penízky na mlsky šetříš. Hlavně, aby nepršelo a sluníčko celý den vydrželo. Honzíku, máme tě moc rádi, vzkazuje mamka, taťka, Žofík, děda, Rybís a babička Marcela, co ti dává do těla. A taky Rádio Blaník a těšíme se, Honzíku, na konopišti.
1: Písničky na přání. Na Rádio Blaník.
0: A ještě jeden úplně jiný vzkaz. Iveta napsala, že pan Miroslav Zetík ze Starosedlského Hrádku má právě dnes svoje narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje Vlasta, Iveta, Jarka, Roman. A tady jsou kabáti nejenom pro pana Miroslava Zetíka, ale taky pro Honzíka, co má 7 roků. A Honzíku, na tom konopišti se moc těšíme.

Kabáta v pekle Sudy Valley na Blaníku, teď ale holky a písnička pro nejskvělejší maminku Aničku. A je tady vzkaz: maminko moje, si můj poklad, miluji tě, tvá dcera Anička. Ze Strakonic dorazil tento vzkaz a my mamince Aničce přejeme taky všechno nejlepší, ať se líbí písnička.

Holky a písnička pro mámu. Jindra z Kroměříže napsal, že chce nechat zahrát přítelkyni Daně ke krásným kulatým narozeninám. Danuš, ať si stále šťastná, spokojená, veselá, vzkazuje Jindra z Kroměříže.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Činasky a písnička Pusa a z obce Lubenec nám přišel vzkaz, abychom zahráli růžence k dnešním narozeninám a stojí tady, abychom přečetli toto. Milá růženko, v mých očích vidím stále tu nádhernou starostlivou holčičku, která se stala krásnou a stejně starostlivou maminkou a partnerkou. Tak přeji jen a jen samé radosti, malé starosti a připojuji taky přání od Páji. Máme tě rádi, vzkazuje taťka s Pájou a posílají písničku Endorfíny od Mandraže a Rádio Blaník přeje taky růžence všechno nejlepší.

0: Draže, Endorfiny, za chvíli Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a písnička Miluju tě. Mimochodem, telefony nám tady stále zvoní o 106, zvoní a zvoní, ale naše písničky na přání, ty jsou už dávno dané, protože jste si o ně psali třeba přes náš web a napsat si můžete taky. radioblaník.cz, kliknutím na kontakt najdete písničky na přání, vyplníte nám formulář, napíšete si, co chcete, pro koho chcete, vyplníte krátký vzkaz a 3 pracovní dny nám stačí k tomu, abychom určitě zařadili písničku na přání. Tak pokud chcete na tento víkend písničku na přání, je nejvyšší čas.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
14: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
15: Izomat stavebniny.
16: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
17: Best Beleza.
16: Nádherná zahradní dlažba.
17: Best Bellissima.
16: Dvě úžasné zahradní dlažby.
17: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
15: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
18: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
19: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
18: Počkej. Castle.
19: Castle video. Sakra. Castle video.
20: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
19: Zamkni video.
20: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
21: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
22: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
21: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
22: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
23: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
24: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Boniem, písnička má Baker. Teď na Blaníku, kdy budeme hrát taky do Mostu jednu písničku pošleme pro úžasného Tadeáška, který dnes slaví 12. narozeniny a tady s přáním dorazila i básnička. Hodně zdraví, štěstí, samé jedničky, no dobře, tak alespoň bez poznámek, ať má pořád nabitý mobil, rychlou Wi-Fi, skvělé kamarády a nervy s rodiči z ocely, ať mu život hraje ty nejlepší hity a pořád má důvod k úsměvu. Mamka, taťka, Kajínka a chlupatá smečka Charlotte, Rozárka a Jamie. Tak a tady je písničkové přání Jarek Šimek.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jak jinak než narozeninová, ke 12. narozeninám přejeme z Blaníku taky spoustu úsměvů, spoustu krásných her, rychlou Wi-Fi, skvělý a nabitý mobil a to všechno, co bylo v tom vzkazu. Připojujeme se. Zdravíme Most.

Brna došel vzkaz, který je smutnější. Stojí tady, zahrajte prosím nejmilovanější Kačence Maštalířové k 50. narozeninám, které už bohužel slaví se svojí maminkou tam nahoře. Za chvilku to bude rok, co si mě náhle opustila, posílám ti miliony posinek a těším se, až se spolu potkáme, moc tě miluji, Kačenko, a vždycky budu. Mé srdce bude vždy patřit jen a jen tobě, navždy tvůj Martin. Přišel tento vzkaz a přání o písničku od skupiny Jelen, Jiřího Pavlici a taky skupiny Hradišťan. Miluju tě.

0: Nádherná písnička, písnička Miluju tě, za chvíli Voxel a V naší ulici. On se zbláznil docela, dál budeme hrát hezky česky, toto přání o písničku od Voxela nám dorazilo z Valašského Meziříčí, i na ten vzkaz se dostane za chvíli, tak buďte s námi, posloucháte písničky na přání, jsou tu každý den, včetně víkendu po 19. hodině.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Tak děti, pojďte domů.
10: Ale my jsme doma tady.
11: A je nám tu dobře.
12: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
13: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním. Já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.

Sandra, písnička Maria Magdalena z Liberce, napsal Zdeněk, abychom zahráli drahé vlastičce ke krásným 60. narozeninám písničku Miluji tě. Pozdravuje manžel Zdeněk a tady je vybraná písnička od Marka Ztraceného, Moje milá.

0: až po uši.
1: Marek Ztracený a písnička Moje milá. Na Blaníku poslední písničkové přání a to bude o písničku V naší ulici. Písnička od Voxela, která je pro všechny, kdo poslouchají Rádio Blaník, a do Valašského Meziříčí přijel cirkus King. Tady stojí ve vzkazu od Tomáše. Vždycky stával u bývalých kasáren, letos je to ale u obchodu Byla u vlakového nádraží. Takže 15. května od 17.30 ve Valašském Meziříčí, píše nám Tomáš, takový tip na pátek, ale zároveň vybral písničku od Voxela V naší ulici.
2: Pohodové jaro s Blaníkem
3: a českými písničkami.
4: Když si jen tak jdu

0: Já venevr, verevr.
1: Na Blaníku za minutu bude 9. Krásnou středu a hezký večer. Dvě malá křídla tu nejsou. To už je písnička Heleny Vondráčkové a bude po 9. hodině večerní taky Karel Gott. Lucka Bílá, obyčejná holka. Hezky česky na Blaníku i po 9. hodině.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Dnešek bude v noci oblačný, může se sem tam objevit nějaká přehánka, teploměr klesne na 8 stupňů až 3 a jenom opravdu místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítřek zatažený, oblačný, hlavně na horách přehánky a teploměr od 12 do 16 stupňů přes den.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
10: CZ. Náplně hned.
11: Halo, halo. Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
1: Karel Gott a písnička Jestli tě budu mít rád, je 9 hodin večer a minutka k tomu, krásnou středu posloucháte Blaník a přejeme vám hlavně ničím nerušený poslech a užijte si i dnešní večer s Blaníkem.

Katka Knechtová, písnička Můj bože, Slavie právě teď hraje duel s Jabloncem a bude hrát další tři domácí bez diváků. Aktuálně si ale určitě sahá pro titul, protože už vede nad Jabloncem, zdá se 4-0. Je to tak v 51. minutě, takže Slavie si pro ten titul nakonec dojde, ano, a bude to bez diváků dnes večer. Co se týká ale Slavie, tak je to pár let zpátky, bylo to v roce 2010, taky taková událost, úplně z jiného soudku. Komentátor Jaromír Bosák, dnešní oslavenec, přejeme všechno nejlepší, 61. narozeniny dneska slaví Jaromír Bosák, tak bylo to, když se hrálo o titul v Mladé Boleslavi, nechali si s kolegou komentátorem

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: V roce 2010 tehdy Slavia to vypadalo, že se ani nesnaží vyhrát titul v Boleslavi. No a kdo byl u internetu, ten se dozvěděl věci.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Čtvrt na 10 právě teď posloucháte Blaník. Tady je Michal Tučný a písnička Cesty toulaví.

0: Helena Vondráčková, písnička Dvě malá křídla tu nejsou, za chvíli Lucka Bílá. Jsem jenom obyčejná holka, vlastně obě dvě dámy, Lucka Bílá i Helena Vondráčková, s námi budou na Konopišti v sobotu 30. května. Vstupenky nejsou, to jistě víte, můžete je vyhrávat tady u nás na Blaníku. A pokud mi říkáte, že je to moc těžké tady zvítězit, tak já vám něco prozradím. Existuje jeden takový trik a já vám ho řeknu za chvíli, jakmile dozní Lucka Bílá. Zůstaňte s Blaníkem.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my.
4: Jupi.
3: Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílá.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
3: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
2: A co by nám mohlo ulehčit?
3: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
2: Více informací o produktech Tiso najdete na mytolife.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam třeba i dětský kolečko?
7: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
0: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
10: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: domácá webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici Vlánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.

0: Kapska Bílá, písnička Obyčejná holka. Krásná písnička. Ano, Lucka Bílá má stále nové a nové hity, to je ta z novějších písniček. Písnička Obyčejná holka, na kterou je Lucka Bílá pyšná, vyšla v roce 2025. No to je loni, to není tak dávno. Každopádně na konopišti skoro bych se vsadil, že nám ji zaspívá. No a v našem vysílání vy celý den můžete od 8. raní až do večerní 19. hodiny hledat písničku jedné hvězdy konopiště. Petr Slíva každé ráno po 8. hodině ukázku pustí krátkou. Tak poznali byste Jiřího Korna? No protože dneska naše posluchačka poznala a skvěle se dovolala a díky tomu má vstupenky na konopiště. Dovolat se ale do Blaníku právě na konci písničky, když dozní od té hvězdy konopiště jako první, to je teda síla, musím říct. Nám volá stovky a možná tisíce lidí v ten okamžik, ale jeden takový malý trik bych pro vás měl. Rádio Blaník má své další rádio. Český Blaník, dabové rádio. Tak to zkuste tam. Rozhodně si myslím, že šance je určitě dvojnásobná, když zkusíte obě rádia, pokud to zvládnete.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
8: Pohodové české rádio.
0: Za minutu 9:45 před námi taky Lenka Filipová a to už teď, prý se tomu říká láska, za chvíli Smoky anebo slovenská skupina Elán. Posloucháte Blaník.
9: Byla

0: slovenská skupina Elán a písnička Kočka na Blaníku 2,5 minuty před 10. hodinou večerní. No a poté 10. Karel Gott, Stokrát chválím čas.
1: Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas.
0: Taky Hana Zagorová, Já chtěla jsem ti báseň psát.
2: Já.

0: Hrát budeme hezky česky, písničky z lásky po desáté večerní, teď ale ještě počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc má být oblačná, zatažená, sem tam nějaká ta přeháňka a 8 až 3 stupně Celsia těsně nad ránem a jenom místy přízemní mrazíky. Zítra tady ve čtvrtek zataženo, oblačno, sem tam přeháňka a to hlavně na horách a přes den teploty od 12 do 16 stupňů.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Chybí vám pozimně energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
6: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
5: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Kačí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A mají tam třeba i dětský kolečko?
13: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat. Ten obchod mám rád.
15: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
16: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
15: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
15: Slibuju, že nebudu pít.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
14: Mirá,
3: Rybičky,
14: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
14: Harley,
3: Tomáš Klus,
14: Xindl X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
12: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
16: si. Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, může se objevovat déšť, přehánky a na horách také sníh. Nejnižší noční teploty 8 až 3 stupně. Čtvrteční obloha bude zatažená až oblačná, může také pršet. Objeví se ojediněle bouřky a na horách také sníh. Nejvyšší denní teploty nám vystoupají k 16 stupňům, na západě může být kolem 11 a na horách bude kolem 6 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
5: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
4: A co by nám mohlo ulehčit?
5: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
4: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Větší a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam třeba i dětský kolečko?
12: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
15: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy pro Emzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
14: Více informací o ProEmsanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
7: Mirá.
0: Rybičky.
7: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
7: Harley.
0: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
17: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, může se objevovat déšť, přehánky a na horách také sníh. Nejnižší noční teploty 8 až 3 stupně. Čtvrteční obloha bude zatažená až oblačná, může také pršet. Objeví se ojediněle bouřky a na horách také sníh. Nejvyšší denní teploty nám vystoupají k 16 stupňům. Na západě může být kolem 11 a na horách bude kolem 6 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
9: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
8: A co by nám mohlo ulehčit?
9: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
8: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
10: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Blaník, je 14. května, je to den, kdy se narodil můj oblíbený komik, herec, bavič, konferenciér, asi ho poznáte sami.
1: Jak se máš?
2: Comme si, comme ça.
3: Hele, česky, francouze už jsme tady dneska měli.
1: Ale no ne, Karle, nevšímej si ho, on ti závidí.
3: Jo, co asi, co
1: umíš,
3: asi.
1: No.
3: Ty ženský mu závidím.
1: Ne,
3: ale to já víc mu závidím, že se každý dokáže zbavit vždycky.
1: No jo.
0: Ano, úžasný Vladimír Dvořák, Jiřina Bohdalová, všechny ty krásné scénky z televariety, ty psal většinou on sám a musím říci, že je to legenda televizní zábavy. 101 let, kdy se narodil v Písku právě Vladimír Dvořák. 14. května roku 1925, dnes je 14. květen roku 1926 a na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, může se objevovat déšť, přehánky a na horách také sníh. Nejnižší noční teploty 8 až 3 stupně. Čtvrteční obloha bude zatažená až oblačná, může také pršet. Objeví se ojediněle bouřky a na horách také sníh. Nejvyšší denní teploty nám vystoupají k 16 stupňům, na západě může být kolem 11 a na horách bude kolem 6 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
6: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
5: A co by nám mohlo ulehčit?
6: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
5: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
7: Tak, je to totálka.
8: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 14. května. Dnes má svátek Bonifác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou hostí od 5. odpolední zahájení výstavy Chodící dřevo, aby andělé neuletěli. Na českobudějovickém výstavišti se koná národní potravinářský veletrh Czech Food Expo a výstava Prokutily a zahrádkáře hobby. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové začínají na 5 železničních tratích výluky, potrvají do 27. května. Do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi můžete vyrazit na Hurá Hurvínek, oslava stých narozenin postavy Hurvínka. Proběhne otevření Hurvínkovy herny, setkání s herci a loutkami z Pejbla a Hurvínka na terasách muzea. Avion Shopping Park v Ostravě hostí osvětový projekt Stany proti melanomu s bezplatným vyšetřením kožních znamének. A na pražském výstavišti začíná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Akce potrvá do 17. května. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, může se objevovat déšť, přehánky a na horách také sníh. Nejnižší noční teploty 8 až 3 stupně. Čtvrteční obloha bude zatažená až oblačná, může také pršet. Objeví se ojediněle bouřky a na horách také sníh. Nejvyšší denní teploty nám vystoupají k 16 stupňům, na západě může být kolem 11 a na horách bude kolem 6 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
6: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
5: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.